barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

samých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mick Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá.

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Ivo Cicvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, tenhle festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové z naší generace, Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

chci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelní.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tuhle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muziciruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, je úžasná. Životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné. To je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítě Troníček u dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
2: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Mancha do Běchrk, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka a řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je
0: hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech, a najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz, a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali, a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, a turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře, šli je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl
0: na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč.
0: A kostrč
1: do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdli. zvedli injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespal. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně
4: to.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My na za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávku, na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně
10: hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. Ne? To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se prostě to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo.
11: někde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Šantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, který ho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jí neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Šantal mám rád. Šantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to ano. Byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláštní, třeba u mě skoro v 70, skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, protože když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Vždyť ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, vždyť to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde, nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní.
2: No,
1: Slávek Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyzkultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme,
3: Iveto. Hezké léto obou.
2: Vám taky, mám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne, zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to,
4: moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Budeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi sem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Co vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nehoj vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako jeho
11: způsob
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je
11: to
2: pravda,
11: mění,
2: že
11: co?
2: Ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a Jež. Další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají. Nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Protože dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, jestli jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš? Aha,
3: se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně.
4: Prosím pěkně.
3: No tak. Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nenastydnul, víš? Ale mě neumíkneš. Mě, Péťo, neumíkneš?
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Eleme se, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky a rozkoprujeme.
4: Posaď se, to je ono. Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde. Tak, udej si pohledničko, já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím. Flaška není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Pet.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě,
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ústavní soud obdržel stanovisko vlády k prezidentově kompetenční žalobě. Plánované přerušení dodávek elektřiny omezí v pátek služby radnice v Prostějově. Náš stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Dnes má být zpočátku polojasno, odpoledne většinou oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami. Teploty do 24 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Babišův kabinet požaduje, aby soud vyloučil z dalšího jednání o žalobě soudce Pavla Šámala. O jeho případné podjatosti rozhodne plénum v září. Vláda zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu poté, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. S komplikacemi při vyřizování svých záležitostí musí tento pátek počítat občané na prostějovském magistrátu. Důvodem je plánovaná údržba trafostanice, která si vyžádá přerušení dodávek elektřiny, vysvětlila mluvčí úřadu Jana Gáborová.
2: Přestože se jedná tedy zejména o budovy na náměstí TG Masaryka, tak některé ty registry jsou propojené, takže se v podstatě ta nedostupnost elektronických služeb může týkat i ostatních pracovišť. Chtěli bychom tedy požádat, aby lidé zvážili návštěvu magistrátu v jiný den. Pokud potřebují něco vyřídit, tak aby to právě nenechávali na ten pátek 24.
0: Kvůli odstávce elektřiny zástupci města zruší také páteční dopolední prohlídky radniční věže. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice anebo například letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Nyní mohou zásah provést pouze policisté anebo vojáci.
3: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
4: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
3: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
5: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
3: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Lichnov na Bruntálsku obnovil posezení na takzvaném burďáku. Jde o odpočívadlo na staré cestě do vedlejší obce Sosnová. Lichnov původní vybavení odstranil, protože bylo staré a schátralé. Na místě se také často scházeli vandalové a vybavení ničili, říká starostka obce Marta Otisková ze Stanu.
6: To místo, které jsme znovu obnovili, umístili jsme lavice, je výhledem na obec a nejen na obec, ale i na okolí. V dálce vidíme jeseníky z horu Pradět, takže je to pro nás cenné a pro všechny, kteří mají rádi přírodu. Sport.
0: České hlídky kajakářů a kajakářek skončily na mistrovství světa v Oklahoma City na 6. místě. Vyhráli Slovinci a Australanky. Čech Jakub Krejčí předtím ovládl kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili z našich reprezentantů také Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla Bára Galušková.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne čekáme na střední Moravě polojasno, odpoledne má být většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto nabouralo do stromu na silnici mezi obcí Hrubčice na Prostějovsku a Tovačovem na Přerovsku před odbočkou na Klobotovice. Zasahují tam záchranáři, místo je z opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 22. července, svátek má Magdaléna a Magda. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, snídáte-li, přejí dobrou chuť. Na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady středa 22. července, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Magdaléna a Magda.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v den máří Magdalény rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 13 stupňů Celsia. Prostějov 14 stupňů, píše Monika, chystá se do práce, Šumwald 12 stupňů, vzkaz od Evy, ta dnes bude umývat okna.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál,
2: rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221-555-444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte,
2: rozhlas, to je výhra!
4: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30, dobré ráno. Historická renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Dřevěnou část, na které jsou zavěšené zvony, napadla dřevomorka. Vedení města se snaží na opravu hlavního taháku prohlídkové trasy městské památkové rezervace zajistit peníze.
1: Tak tudy letos žádný turista ještě nešel.
2: V létě už bohužel nikdo.
1: Tak pojďme dál. Po schodech 24 metrů vysoké zvonice mě vede lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: To nejzajímavější, co tu je, není jenom ta samotná stavba, to znamená krásná renesanční zvonice ze začátku 17. století, ale především to, co ukrývá uvnitř, a to je kolekce tří historických zvonů, každý z jiné éry. Je to vlastně gotický svatý Jakub z roku 1464, potom renesanční svatý Michal z roku 1604 a barokní svatá Barborka z roku 1695.
1: Teď ty zvony ale už několik týdnů ve městě nemůžeme slyšet a důvodem je havarijní stav zvonové stolice.
2: Asi tam úplně nebudeme chodit.
1: Přece jenom není to asi úplně bezpečné.
2: Není to úplně bezpečné, jako statika. Budova jako taková narušená nijak není. Bohužel ta zvonová stolice, která je vlastně v té budově vložená, tak ta je v havarijním stavu. Ono, ty defekty jsou téměř všude. Celá ta konstrukce vlastně bude velmi pravděpodobně potřebovat kompletně vyměnit.
1: Původce, dřevomorka.
2: Dřevomorka, stáří, zatékání, těch důvodů bude víc. Ono je původní, jo? Ono je tady fakt přes 400 let, tak prostě bohužel.
1: Vy to máte provizorně zajištěné nějakými železnými vzpěrami v tuhle chvíli?
2: Velmi provizorně, statik navrhl v podstatě statické zajištění, to znamená té první fáze nějaké nejdůležitější sanace v podstatě té stolice, no a bude se muset připravit projektová dokumentace na kompletní obnovu. Tak samozřejmě naše přání je, aby zastupitelstvo našlo odvahu se do obnovy zvonové stolice pustit a aby jsme třeba už příští nebo alespoň přes příští rok náhody svatého Michala zase slyšeli.
1: Do té doby ale turisty bude průvodkyně Nikola Pavlísková provázet jen kolem zvonice.
3: Chápu to, samozřejmě je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového.
1: Navštívit můžou třeba sklepení měšťanských domů, bývalou synagogu nebo zámecký park s unikátní střešní zahradou. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku, oznámil to šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude osob, které ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Hranická radnice chystá rekonstrukci a rozšíření parkoviště u Sparty. Ke stávajícím 640 místům k odstavení vozidel přibude dalších 20. Podle starosty Daniela Vitonského z hnutí ANO práce začnou příští měsíc. Skončit by měly letos v listopadu. Obyvatelé a návštěvníci Litovle mohou využívat 4 nová stanoviště k půjčování sdílených jízdních kol. Umístěné jsou v místní části na Sobůrky, u koupaliště a v ulicích Uničovská a Žerodínova. Počet pouličních půjčoven bicyklů se tak ve městě rozšířil na 14. V Holešově na Kroměřížsku probíhá festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty. Nabízí přednášky, výstavy, koncerty anebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Ze sportu. Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty. Počasí? Teď ráno a dopoledne má být na střední Moravě polojasno, odpoledne většinou oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami, teploty do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici mezi obcí Hrubčice na Prostějovsku a Tovačovem na Přerovsku před odbočkou na Klopotovice narazilo osobní vozidlo do stromu. Zasahují tam záchranáři, s opatrností projedete. A pozor si dejte i na dálnici D1 na trase od Lipníku nad Bečvou na Ostravu. Na přibližně 300,5 kilometru stojí porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po 17:30. Přeje dobré ráno, Vítek Šoukal.
4: Nosím černý brýle.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Je 22. červencové ráno, svátek má Magdalena a Magda. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. Na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda, a když slota, to lichota. Jak to bude s deštěm? V den Máří Magdalény ráno poprchává, neboť svatého Pána oplakává. Máří Magdaléna bývá uplakaná. Kdyby na svatou Máří Magdalénu jen ukráplo, i tak bude pršet po několik dnů. Rozprší-li se v den svaté Máří Magdalény, deště nejsou k zastavení. Máří Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává. Zemědělci pozor, prší-li na svatou Máří Magdalénu, vzroste na poli obilí. Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. A ještě jedna pranostika, svatá Máří vybírá hnízda komáří. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 22. červencového rána, je středa, svátek má Magdaléna a Magda a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. No dnes sluníčko i mraky, k večeru přehánky, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Uničově 13 stupňů píše Milan, Chomoutov oblačno a 13,5 stupně, to už je vzkaz od Evy, Zábřeh 12 stupňů Celsia, chystám se do práce, píše Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už 4. album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař a hudební producent Robert Kodym. Dozvíte se například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Samospráva Javorníku nechá dovybavit Polytechnické centrum základní školy. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je 6 hodin. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů na jachtě. Radnice v Javorníku nechá dovybavit Polytechnické centrum místní základní školy. V Přerově zahájí tento týden provoz nové dětské hřiště s vodními prvky. Dnes čekáme převážně oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přeháňkami, teploty kolem 22 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování události nové informace.
2: Chorvatské úřady přizvali České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované anebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Polytechnické centrum základní školy v Javorníku na Jesenicku dostane nové vybavení za více než 7 milionů korun. S výběrem dodavatele chce tamní radnice začít na konci letních prázdnin, upřesnila nezávislá starostka Irena Karešová.
3: Základní vybavení pro zahradnické práce, u těch dílen samozřejmě i stoly s vybavením ve smyslu těch dlák, kladívek, šroubů a šroubováku a podobně, plus promítací technika, a v druhém patře je robotická učebna s tím, že tam přijdou jakoby stroje na 3D tiskárny.
1: Nové hřiště s vodními prvky budou mít od zítřka k dispozici děti v Přerově. Dělníci ho postavili ve vnitrobloku ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Podobný areál už ve městě funguje druhým rokem v ulici Sokolská. Investice do nového hřiště vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun. Polovinu nákladů radnice zaplatila z dotací, uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
4: Dominantou areálu je soustava vodních struh, doplněná interaktivními prvky, mezi nimiž nechybí stavidla, žlaby, vodní kola ani mostky. Děti si zde zábavnou formou vyzkoušejí principy proudění vody a mohou sami ovlivňovat její tok. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které je potěší, bude mít i vzdělávací hodnotu a kde můžou společně trávit volný čas celé rodiny. Sport.
1: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. Informoval o tom atletický svaz s tím, že po porodu se chce Švábíková k profesionálnímu sportu vrátit. Počasí. Dnes má být na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Večer čekáme, až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nehoda osobního auta se odstraňuje na silnici mezi obcí Hrubčice na Prostějovsku a Tovačovem na Přerovsku před odbočkou na Klopotovice. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Rádio. Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si léto, někteří z nás mají volno, vyráží na dovolené, další už mají podovolené a jiní si na ní ještě chvíli počkají, ale jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. A za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali, že českoslovenští radioamatéři jsou pro esperanto a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Lucie. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Českoslovenští radioamatéři jsou pro Esperanto. Objevilo se v novinách v červenci roku 1926. Co to znamenalo, zajímalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Sjezd československých amatérů, který se konal během letních prázdnin, jednal o zavedení esperantských rozhlasů do programu našich vysílacích stanic a vydal následující prohlášení. Ve shodě a rozsahu rezoluce 1. kongresu Mezinárodní unie radioamatérské v Paříži, přijaté 17. dubna 1925, uznáváme nesnáze v mezinárodních stycích, zavíněné růzností jazykovou, a rozhodli jsme se doporučit studování a užívání esperanta jako výpomocné řeči pro vzájemné dorozumění i pro vysílání a rovněž tak pro tlumočení obsahu v překladu v časopisech a na kongresech. Totéž doporučujeme pro radiotelegrafní spojení v těch případech, kdy korespondující nebudou se moci dorozuměti národním jazykem. Přes často projevená přání jsou u nás esperantské rozhlasy stále ještě vzácností a dosud nemáme esperantského radiokurzu. Bylo by záhodno, aby náš radiožurnál následoval příkladu velkých stanic zahraničních.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 7:02. Dobré ráno, je tady středa 22. července a svátek má Magdaléna a Magda.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. Dnes sluníčko i mraky, k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Olomouc 14 stupňů, vypadá to na sluníčko i na déšť, píše Bára. Loučná nad Desnou 11 stupňů. Na snídaní mám vajíčka, za chvíli vyrazím na houby, asi zmoknu, ale nevadí, píše Honza. Prostějov 14 stupňů oblačno, hlásí Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li

0: Máte naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 6:30. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Věžky najdeme na Kroměřížsku i nedaleko na Přerovsku. Právě do vesnice poblíž Přerova nás zavede dnešní rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy o 9:30. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zástupci litovelské radnice a vodohospodářské společnosti dnes odpoledne pořádají v areálu čistírny odpadních vod veřejnou debatu. Jejím tématem jsou možnosti řešení zápachu z tamní sušárny kalů. Setkání začne v 16 hodin. Další podrobnosti jsou na webu městského úřadu. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Česko pokročilo v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO včera v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit pro reaktory. Těmi by podle ministerstva průmyslu mohly být Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. To správa chráněné krajinné oblasti odmítá, podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. S pracemi, které se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty, proto bude pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce. Ze sportu. Dálkař Radek Juška předvedl na mítingu ve slovenské Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let, 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm. Počasí? Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, večer až zamračeno s ojedinělými přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nehoda na silnici mezi obcí Hrubčice na Prostějovsku a Tovačovem na Přerovsku už byla odstraněna. Komunikace je tak opět plně průjezdná.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme do andělského kempu v Jeseníkách. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Mezinárodní vězeňské společenství pořádá i letos v Jeseníkách takzvaný andělský kemp. Určený je dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Na několik dní tak děti můžou zapomenout na běžné starosti a užít si zábavu a hry s vrstevníky v podobné životní situaci.
1: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
2: Hlavním cílem tohoto andělského kempu je dopřát dětem vlastně trochu jiný týden, než obyčejně zažívají. To znamená, že se snažíme připravit takové prostředí bezpečí, ale zároveň i plné zábavy, her, různých tvoření a věcí, které si děti můžou vyzkoušet, které třeba by běžně taky nevyzkoušeli ve svém životě.
1: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
2: Většina těch dětí vlastně je z Moravy, jižní, severní, Vysočina, a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
1: V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
2: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami, a zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali, a to je pro ně hodně důležité.
1: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity. Součástí programu jsou také nejrůznější workshopy, říká Dvořáčková.
2: Snažíme se to udělat hodně různorodý, tak aby právě mohly děti třeba i objevit nějaké svoje talenty, třeba nějaké keramické věci, nebo třeba fimo, nebo korálky, nebo háčkování.
1: Těší se na ně i malá Tereza.
3: Já jsem tady teďka po páté. Nejvíc se mi tady líbí, jakože tady máme super program.
1: A na co se teda těšíš tenhle týden nejvíc?
3: Já se na tento týden těším nejvíc, že máme diskotéku na konci a jiné workshopy.
1: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
4: Ten praktikant vlastně, to jsem dneska dělám poprvé, a zatím mě to baví, a jinak tady ten tábor mě strašně baví, je to zábava.
1: Další turnus andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak dneska bude většinou oblačno. K večeru se mohou ojediněle vyskytnout už od severozápadu i nějaké slabší přehánky. Teploty nám vystoupí na 20-24 stupňů, na horách na 13-17. A vítr povane zpočátku slabý a v průběhu dne mírný severozápadní až západní s rychlostí 2-6 metrů za sekundu. Večer zase potom vítr bude slábnout.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: V noci bude hodně oblačnosti, oblačno nebo zataženo, a ojediněle se vyskytnou i přehánky, teploty kránu klesnou na 14 až 10 stupňů a povane slabý, kránu potom mírný západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. No a ve čtvrtek čekáme proměnlivou oblačnost, většinou ji bude hodně a postupně se taky dočkáme místních přeháněk nebo občasného deště, zejména v těch severních částech regionu. A nejvyšší teploty budou od 18 do 22 stupňů, na horách od 10 do 14 a povane mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a přechodně v těch přehánkách mohou být i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom zase vítr bude slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: začíná. Nenapovídej, zpíval Michal David. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá skupina Katapult a jejich blues. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jste-li na cestách, dobře dojeďte. Snídáte-li právě teď dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme, jak na to. Právě teď 8 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s pedlahvem. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže podél trupu drží láhve. S výdechem půjdeme do předklonu, lokty u těla pokrčené. Trup držíme v předklonu, těžiště a pánev vzad. Propneme ruce v loktech a zpět pokrčíme. Opět s výdechem se vrátíme do stoje. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Ve Štemberku platí nová vyhláška zakazující používání hlučných strojů o nedělích. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Ve Šternberku platí nová vyhláška zakazující používání hlučných strojů o nedělích. Francie jako první evropská země zakáže dětem do 15 let sociální sítě. Dnes čekáme převážně oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je také lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha tento počet dál poroste.
5: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
4: Šternberská radnice chce pomocí nové vyhlášky regulovat hluk ve městě. Nařízení upravuje používání zábavní pyrotechniky a hlučných strojů, upřesňuje mluvčí úřadu Irena Černocká.
6: Vyhláška o regulaci hlučných činností stanovuje dobu, kdy není možné používat hlučné stroje a zařízení. Na celém území města Šternberka, včetně místních částí, platí zákaz jejich používání každou neděli a ve státní svátky od 12 hodin. Cílem této vyhlášky je zajistit větší klid a pohodu obyvatel během dnů pracovního volna.
4: Dělníci upravují v Zábřehu plochy u nedávno opraveného kulturního domu, pracují u vchodů do budovy a do nové kavárny, říká lidovecký starosta František Jón.
7: Probíhá budování nového vstupu z té zadní strany, bude tam nová rampa, možnost parkování pro činkující soubory a současně z té čelní strany, tak taktéž buduje se nově vstup a na to potom naváže další práce k nově otevřené kavárně v přístavbě, tak bude vybudovaná venkovní zahrádka spolu s bezbariovým vstupem.
4: Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku anebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů.
8: Sport.
4: Česká tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji WTA v Praze. Krajanku Lindu Fruvirtovou včera porazila ve dvou sadách. Postup vybojovala před domácím publikem také Sára Bejlek, která stolala Rusku Blinkovovou 2-1 na sety. Do osmifinále postoupili z našich hráček také Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Naopak neuspěli Laura Samson a Jana Kovačková.
8: Počasí.
4: Dnes má být na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Večer čekáme až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Opatrní buďte na dálnici D1 na trase Přerov-Vyškov. Na 247. a půltém kilometru je uzavřen pravý pruh. Dělníci tam opravují svodidla.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemnou středu přeje Vítek Šoukal. Možná si právě teď chystáte snídani. Kamarád chtěl si svému synovi udělat na snídani toast, ale pokazil se toustováč a toho neodradilo. Za pomocí alobalu a žehličky toasty udělal. I takhle lze připravit snídani. Horké léto má negativní vliv i na stromy. Například v Prostějově uschla část mladých stromků. Podrobnosti do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Lenka Filipová a Karel Zich. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra, zazněl signál, voláte na náš telefon. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, tady Iveta ze Štěpánova.
0: Iveto, jaké máte ráno, jaké je u vás počasí?
1: Takové ponuré. Není to takové letní, chystáme se na výlet, vůbec nám to dneska nesedí.
0: Tak myslím, že ještě zapršet by vám na výletě nemělo, možná až k večeru by mělo zapršet. Prozradíte, kam vyrazíte?
1: Chystáme se s dětmi na Hrubou vodu na Kuličkodráhu.
0: Je, tak si to tam užijte a aby jsme ten den ještě vylepšili, tak zkusme číslo. Které to bude?
1: Mně se líbí 25.
0: 25 se vám líbí, tak to bude knížka Neromantická dovolená, porcelánový hrneček Českého rozhlasu Olomouc a také radiokarta pověsti z Olomouckého kraje. Tohle to všechno je vaše, gratuluji vám.
1: Děkuju moc, pěkný
0: mějte
1: den.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 22. července, čtvrt na 8 a svátek má Magdaléna a Magda.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v den máří Magdalény rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Dnes sluníčko i mraky, k večeru přeháňky, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Dneska v Novém Jičíně 15 stupňů sluníčko. Sluníčko, bez větří, půjdu nakoupit, žehlit a vařit oběd, napsala Liborka. Ať se vám daří. Honza z Písečné, sluníčko vykouklo, teplota po ránu 13 stupňů, jasno, větřík jen mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 89%. Je středa, tak odpoledne se sejdeme s kamarády v hospůdce na pivečku. Tak na zdraví.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Zhruba 100 litrů vody nejméně 8krát ročně nalijí ke každému nově vysazenému stromu pracovníci prostějovských technických služeb. Ani to ale nemusí stačit. Některé mladé stromy letos ve městě uschly, jiné jsou bez listí nebo nerostou. Podle odborníků Prostějov není jediným městem, který se s tímto problémem potýká. Usychání stromů připisují mimo jiné klimatické změně a nevhodně vybraným druhům dřevin.
1: Tenhle buk je úplně mrtvý, prakticky suchý. Je vidět, že na jaře byl skutečně ještě zelený.
2: Říká dendrolog Zdeněk Špíšek z Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme u hřbitova v Krasicích, místní části Prostějova.
1: Řekl bych, že tady hraje roli hlavní povýsadbový stres, nedostatek závlahy v kombinaci s tím neprovedeným povýsadbovým řezem. Jo.
2: Kromě toho podle dendrologa nejsou tyto konkrétní stromy správně zamulčované.
1: Zasazením stromu ta péče o tu veřejnou zeleň teprve jenom začíná.
2: Buky sem vysázeli před 3 lety politici společně s obyvateli města v rámci takzvané komunitní výsadby. Jenže letos několik stromů uschlo. Pokračuje náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil z hnutí PVčko.
3: To je záležitost, kdy rodiny si mohou vysadit svůj strom. Následně už se o tyto stromy stará firma FCC.
2: Tedy město. To podle Pospíšila od roku 2023 nechalo vysadit téměř 1000 stromů. Zvýšenou péči v podobě zálivky jim věnují první 4 vegetační období.
3: Většina se určitě drží, ale samozřejmě může se stát, že může některý ten strom uschnout a potom následně se strom vymění. No tak je to tím suchem, řeknu, těmi extrémními teplotami, které v tuto chvíli máme.
2: S Milanem Slezákem ze společnosti FCC jsme na okraji města, kde je nově vysázený park.
4: Teď vidíte, jak si pracovník chystá zalívací rameno, pouští vodu do zalívací misky.
5: Ten strom, pokud je vysazený, potřebuje tu nejintenzivnější péči. Pro jednoduchou orientaci v tom terénu. Tyhle stromy jsou označeny barevně z toho důvodu, že toto jsou stromy, které jsou třeba 3 roky po výsadbě. Podle toho mu taky jde ta intenzita té zálivky.
2: Ta je 100 litrů při jednom zalití. Ani to ale při současných změnách klimatu nemusí pomoct. Pokračuje dendrolog Zdeněk Špíšek.
1: V minulosti to klima bylo daleko na tohle příznivější, ale uvědomme si, že tenhle červen jsme tady zažívali 40. Prakticky nám tady skoro 1,5 roku nespadlo, měli jsme tady obrovský srážkový deficit a to dlouhodobě sucho se na té krajině podepisuje a ty druhy nemají ten přírůst.
2: I proto je podle něj nutné do městské zástavby volit vhodné druhy stromů. Mezi ty patří třeba platan nebo do volné krajiny nevhodný trnovník, akát. Naopak jehličnany, břízy nebo jeřáb ptačí by podle něj města sázet neměla. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S komplikacemi při vyřizování svých záležitostí musí tento pátek počítat občané na Prostějovském magistrátu. Důvodem je plánovaná údržba trafostanice, která si vyžádá přerušení dodávek elektřiny. Nebudou se konat také páteční dopolední prohlídky radniční věže. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem tuzemské firmy mohly žádat zpět v přepočtu až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort hnutí zařadil. SPD s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Hranická radnice chystá rekonstrukci a rozšíření parkoviště u Sparty. Ke stávajícím 640 místům k odstavení vozidel přibude dalších 20. Podle starosty Daniela Vitonského z hnutí ANO práce začnou příští měsíc, skončit by měly letos v listopadu. Ze sportu. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovenci a Australanky. Počasí? Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, večer až zamračeno s ojedinělými přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrní buď na dálnici D35 u Olomouce na trase na Lípník nad Bečvou. Na 275. kilometru stojí porouchané nákladní vozidlo. A v Přerově v Bajerově ulici osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. I zde si dejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Historická renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Dřevěnou část, na které jsou zavěšené zvony, napadla dřevomorka. Vedení města se snaží na opravu hlavního taháku prohlídkové trasy městské památkové rezervace zajistit peníze.
1: Tak tudy letos žádný turista ještě nešel.
2: V létě už bohužel nikdo.
1: Tak
2: pojďme dál.
1: Po schodech 24 metrů vysoké zvonice mě vede lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: To nejzajímavější, co tu je, není jenom ta samotná stavba, to znamená krásná renesanční zvonice ze začátku 17. století, ale především to, co ukrývá uvnitř, a to je kolekce tří historických zvonů, každý z jiné éry. Je to vlastně gotický svatý Jakub z roku 1464, potom renesanční svatý Michal z roku 1604 a barokní svatá Barborka z roku 1695.
1: Teď ty zvony ale už několik týdnů ve městě nemůžeme slyšet a důvodem je havarijní stav zvonové stolice.
2: Asi tam úplně nebudeme chodit.
1: Přece jenom není to asi úplně bezpečné.
2: Není to úplně bezpečné, jako statika. Budova jako taková narušená nijak není. Bohužel ta zvonová stolice, která je vlastně v té budově vložená, tak ta je v havarijním stavu. Ono, ty defekty jsou téměř všude. Celá ta konstrukce vlastně bude velmi pravděpodobně potřebovat kompletně vyměnit.
1: Původce, dřevomorka.
2: Dřevomorka, stáří, zatékání. Těch důvodů bude víc. Ona je původní, jo? Ona je tady fakt přes 400 let, tak prostě bohužel.
1: Vy to máte provizorně zajištěné nějakými železnými vzpěrami v tuhle chvíli?
2: Velmi provizorně statik navrhl v podstatě statické zajištění, to znamená té první fáze nějaké nejdůležitější sanace v podstatě té stolice. No a bude se muset připravit projektová dokumentace na kompletní obnovu. Tak samozřejmě naše přání je, aby zastupitelstvo našlo odvahu se do obnovy zvonové stolice pustit a aby jsme třeba už příští nebo alespoň přes příští rok nahody svatého Michala zase slyšeli.
1: Do té doby ale turisty bude průvodkyně Nikola Pavlísková provázet jen kolem zvonice.
3: Chápu to samozřejmě, je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového.
1: Navštívit můžou třeba sklepení měšťanských domů, bývalou synagogu nebo zámecký park s unikátní střešní zahradou. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 22. červencového rána, je tady středa a svátek má Magdalena a Magda. Vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. No dnes sluníčko i mraky, k večeru přeháňky, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 14 stupňů, po včerejším krásném odpolední a chladném večeru je polejasno. Chystám se dělat rybí prsty s bramborem a pak budu loupat naklíčené brambory. Krásnou středu přeje Zdena z Holubic. V Žárové máme polojasno, klidno, teplota se blíží k 12 stupňům, napsal Tonda. Doloplazy u Nezamyslic oblačno, 16 stupňů, vlhkost 76%. Jedu do Olomouce k zubaři, píše Miroslav, tak držím palce, ať to dobře dopadne. A polojasno, 13 stupňů, sluníčko hřeje, píše Jaroslav z Vikýřovic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Užíváme si léto, prázdniny a také dovolené. Někdo už má dovolenou vybranou, další za sebou a jiní teprve rozmýšlí, kam by se letos vydali. Někteří odpověď hledají dokonce v náhodě. No známí vzali mapu Evropy a šipky, házela kamarádova manželka. Kam by se hozená šipka zabodla, tam by se jelo, jenže neskončila zabodnutá v mapě, ale přistála kousek vedle, v obrazovce televize. Tak do ní praštila, že se potom začalo zobrazovat místo filmu a seriálu taková velká barevná skvrna. Takže na místo luxusní dovolené u moře, jeseníky a nová televize. I tak umí zvolit osud. Jestli vy vybíráte dovolenou, tak je dobré se hned na začátku rozhodnout, jestli chcete jet s cestovkou nebo po vlastní ose. Ujasněte si, kolik za dovolenou můžete utratit. U výběru hotelu než na hvězdičky dejme na recenze skutečných lidí, kteří místo navštívili. Popřemýšlejme také, jestli chcete využít nákup dovolené s předstihem anebo na poslední chvíli, anebo jestli nechcete jet raději mimo sezónu. Tak držím palce při výběru dovolené.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. Senior taxi z Velké Bystřice bude nově zajíždět do 7 okolních obcí. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Kybernetických útoků na tuzemský průmyslový a energetický sektor loni meziročně přibylo. Jejich úspěšnost ale klesla. Senior taxi z Velké Bystřice bude nově zajíždět do 7 okolních obcí. Horní Lomná v Beskydech postavila další zázemí pro turisty. Dnes čekáme převážně oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami. Teploty kolem 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Hackři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky v Česku. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
2: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
1: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku sejdou s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace. Radní Velké Bystřice na Olomoucku schválili rozšíření provozu městského senior taxi. Penzisté nad 65 let a osoby s handicapem ho mohou nově využívat k cestám do 7 obcí v okolí. Dosud mohli jezdit pouze po Velké Bystřici a do Olomouce.
3: Rozšíření se týká pro cesty do obcí Bystrovany, Bukovany, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Své Sedlice a Velký Týnec. Ceník ani další podmínky služby se nemění. Další podrobnosti jsou na webu radnice. Z Velké Bystřice Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Turisté v Beskydské Horné Lomné mají nové zázemí. Obec postavila podél cyklotrasy a turistické stezky nové přístřešky, ohniště a také fotopointy. V orientaci pomůže i 6 nových tabulí s mapou. Vzniklo také dětské hřiště a proměnilo se i okolí studánky pod kostelem, říká nezávislý starosta Kamil Kavulok.
4: Ta studánka se přemístěvala. Byla blíž tady Panny Marie Lucké, kterou tady můžeme vidět, tak jsme ji přemístili kousek níž jen kvůli tomu, aby se to i lépe nabíralo, protože byla, nabíralo se ze země, teďka se nabírá nad zemí. Využili jsme toho spadu tady v tom kopci.
0: Počasí.
1: Dnes má být na střední Moravě většinou oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, večer čekáme až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní vozidlo stojí na dálnici D35 u Olomouce na trase na Lipník nad Bečvou na 275. kilometru a nehoda se vyšetřuje v Přerově v Bajerově ulici. I zde buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukala přeje příjemné ráno, chcete mít pohodový, usměvavý den, tak si vzpomeňte na něco hezkého, co vás dnes čeká. Já budu například sklízet patizon a usmažím ho v trojobalu. Od ledna se těším na tuhletu pochoutku, tak snídáte-li dobrou chuť. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává totiž všude opravdu ve 12 hodin, no za chvíli nám to prozradí Martin Písařík. A hrajeme písničky, které nestárnou, teď bude zpívat Palo Habera a hrát skupina Tým. Krátké lásky. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze 4x do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady středa 22. července a svátek má Magdaléna a Magda.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. No dnes sluníčko i mraky a k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, ale také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov polojasno 9 stupňů, napsala Vlaďka. Jeseník 13 stupňů polojasno, chystám se dnes na nákup a zítra na houby, píše Mirek. V Prostějově 15 stupňů, sluníčko i mraky, to je vzkaz od Vlasty.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrté album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, když si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Mezinárodní vězeňské společenství pořádá i letos v Jeseníkách takzvaný andělský kemp. Určený je dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Na několik dní tak děti můžou zapomenout na běžné starosti a užít si zábavu a hry s vrstevníky v podobné životní situaci.
1: Tak na výzkušní můžeme vyběhnout, jo?
2: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
3: Hlavním cílem tohoto andělského kempu je dopřát dětem vlastně trochu jiný týden, než obyčejně zažívají. To znamená, že se snažíme připravit takové prostředí bezpečí, ale zároveň i plné zábavy, her, různých tvoření a věcí, které si děti můžou vyzkoušet, které třeba by běžně taky nevyzkoušeli ve svém životě.
2: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
3: Většina těch dětí vlastně je z Moravy, jižní, severní, Vysočina, a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
2: V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
3: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. A zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali, a to je pro ně hodně důležité.
2: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity. Součástí programu jsou také nejrůznější workshopy, říká Dvořáčková.
3: Snažíme se to udělat hodně různorodý, tak aby právě mohly děti třeba i objevit nějaké svoje talenty, třeba nějaké keramické věci, nebo třeba fimo, nebo korálky, nebo háčkování.
2: Těší se na ně i malá Tereza.
4: Já jsem tady teďka po 5. Nejvíc se mi tady líbí, jakože tady máme super program.
2: A na co se teda těšíš tenhle týden nejvíc?
4: Já se na tento týden těším nejvíc, že máme diskotéku na konci a i na workshopy.
2: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
5: Ten praktikant vlastně, to jsem dneska dělám poprvé a zatím mě to baví, a jinak tady tenhle tábor mě strašně baví, je to zábava.
2: Další turnus andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Zástupci litovelské radnice a vodohospodářské společnosti dnes odpoledne pořádají v areálu čistírny odpadních vod veřejnou debatu. Jejím tématem jsou možnosti řešení zápachu z tamní sušárny kalů. Setkání začne v 16 hodin. Další podrobnosti jsou na webu městského úřadu. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče v Česku, oznámil to šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj totiž v příštích letech přibude osob, které ji budou potřebovat. Vláda chce podle Vojtěcha zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. Do stavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče investuje samospráva Vrbátek na Prostějovsku. Obec, jejíž součástí jsou i vesnice Štětovice a Dubany, dosud žádné zázemí pro hasiče neměla. Nové hřiště s vodními prvky budou mít od zítřka k dispozici děti v Přerově. Dělníci ho postavili ve vnitrobloku ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Podobný areál už ve městě funguje druhým rokem v Sokolské ulici. Ze sportu. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa je totiž těhotná. Informoval o tom atletický svaz s tím, že po porodu se chce Švábíková k profesionálnímu sportu vrátit. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, večer až zamračeno s ojedinělými přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor si dejte na silnici Šternberg, Opava. Za obcí Lipina stojí v serpentíně porouchané osobní auto.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli probereme letní opravy na našich silnicích. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jak probíhají opravy na našich silnicích, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Letní opravy jsou v plném proudu. Na silnicích první třídy číslo 46 a 55 přes Dolany a u Grigova jsme zahájili výměnu povrchovozovky. Obě akce dohromady za více než 54 milionů korun skončí ještě před začátkem školního roku.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v den Máří Magdalény rádo poprchává, neboť svého pána oplakává. Dnes sluníčko i mraky, k večeru přeháníky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Červená voda 14 stupňů, polojasno, napsala Eva. Honza z Dubu nad Moravou, ten má na teploměru 16 stupňů. Ráno to vypadalo na déšť, teď slunečno. A Hanka z Chomoutova ta hlásí 15 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10:00 dopoledne v našem vysílání.

0: sebe.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je 22. červencové ráno, svátek má Magdalena a Magda, vše nejlepší. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. Na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda. A

0: Tohle se zazelení. A ještě jedna pranostika, svatá Máří, vybírá hnízda komáří. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Vilém Pospíšil. Přeji usměvavou a prosluněnou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je 9 hodin. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vedení Olomouce schválilo pořízení tzv. Chytrých detektorů zvuku. Soud znovu projednává žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Renesanční zvonice v Lipníku nad Bečou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Dnes čekáme převážně oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami. Teploty kolem 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku, které automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik anebo tříštění skla. Zdejší radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním vlakovým nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů, upřesnil Jan Langer z magistrátu.
2: Je to bezpečnostní systém, který má sloužit opravdu k detekci tohoto jednání. Není to systém, který by měl sloužit k nějakému nahrávání nebo sledování, to vůbec ne. Takže běžnou hovorovou řeč, i kdyby byla emotivní a řekněme trošku zvýšená, tak by detekovat neměl.
1: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem tuzemské firmy mohly žádat zpět v přepočtu až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Obvodní soud pro Prahu 7 by se měl od těchto chvil znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Tiška Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Turisté se letos v létě nepodívají v Lipníku nad Bečvou do tamní historické renesanční zvonice. Kvůli havarijnímu stavu dřevěné stolice, na které jsou zavěšené zvony, je uzavřená. Průvodkyně městského informačního centra Nikola Pavlisková návštěvníkům nabízí náhradní program.
4: Chápou to samozřejmě, je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového.
0: Počasí.
1: Dnes má být na střední Moravě většinou oblačno, dopoledne přechodně i polojasno, večer čekáme až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 na trase Prostějov-Vyškov je mezi 9,5 a 7,5 kilometrem uzavřen pravý pruh, pracují tam silničáři.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Krásný.
5: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Viléme Pospíšil. Startuje dopolední vysílání, je pár minutek po 9:00 a myslím si, že člověku může zlepšit den nějaká dobrá knížka. No jo, ale když třeba někam zrovna cestujete autem, tak si tu knížku prostě otevřít a jen tak prolistovat nemůžete. A právě proto je tady rozhlasová četba na pokračování. Igor Bareš vám dnes opět přečte dvě pověsti z Olomouckého kraje. Připraven je také Mirek Kobza a jeho Od pradědu na Hanou. Tentokrát nás vezme do obce Věšky na Přerovsku. Připravena je také spousta hudby. Připravuje se Václav Neckář. Jako první zaspívá Zuzana Norisová. Hezký poslech.

Dospíval Václav Netkář na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vy posloucháte dopolední vysílání a pokud o prázdninách posloucháte pravidelně, tak víte, co se právě teď chystá. Je tu další četba na pokračování z knihy Pověsti z Olomouckého kraje. Igor Bareš nás ve 13. díle vezme do Slavětína a do Dubčan, tedy, jak místní určitě vědí, na Litovelsko.

0: Divoženky u Slavětína. Kousek od Slavětína stávala v dávných dobách při kostelní cestě do Měrotína obecní pazderna. U ní se křižovaly čtyři cesty ve směru světových stran. V té pazderně bydlel obecní pastýř, o kterém se mezi lidmi vypravovalo, že je ve spojení s ďáblem. Byl to podivný samotář. Nikdo nevěděl, odkud přišel. Živil se tím, že pásl slavětínským občanům dobytek a žil z milodarů. Chodil dům od domu a každý mu radši něco dal, aby se ho zbavil. Taky se ho trochu báli. Nosil u sebe čarovnou sklenici, ve které prý měl zakletého pidi mužíka, který mohl uškodit každému, na koho by ho pastýř poslal. Tenkrát se nad pazdernou v lese zdržovaly divoženky. Byly to malé ženušky, věčně špinavé a rozčuchané. Chodili v roztrhaných šatech a bosy. Za jasných nocí běhali po louce, chytali se za ruce a tančili. A když šel náhodou kolem nějaký mládenec, vrhli se na něj jako vosy a on nemohl dál, dokud si s nimi nezatančil. A když s nimi začal tančit, tak musel tančit tak dlouho, dokud se udržel na nohou. Dospělým lidem jinak neubližovali, za to měli spadeno na děti. Když matka vzala dítě sebou na pole a hleděla si jen práce, mohlo se docela dobře stát, že se divoženky připlížily a dítě unesly. A říkalo se, že i do vesnice se někdy odváží. Když prý našli dítě odložené v kolébce, zkoušeli ho vyměnit za své. Tak se jedné slavětínské chalupnici narodilo děcko. Krásné bylo jak obrázek a hodné. Skoro neplakalo. Šťastná maminka ho opatrovala jako oko v hlavě. Byli žně a práce přímo rostla pod rukama. Jednoho dne, když byl chalupník na poli, chalupnice poklidila dobytek, zametla, vykoupala a nakrmila dítě a pak běžela k potoku, aby vyprala plenky. A právě když byla pryč z domu, v pravé poledne přišly do vesnice divoženky. Plížily se jako kočky od domu k domu, slídily, co by odnesly, z čeho by ujedly, do čeho by rýply. A jedna z nich se vkradla do chalupy. Nikde nikdo, dvůr prázdný, pes zalezlý v boudě. Divoženka pootevřela dveře a nakoukla do seknice. Stála tam kolébka a v ní leželo malé děvčátko a klidně chrupalo. Divoženka přiskočila ke kolébce, dítě vzala a podstrčila tam své vlastní. A už běžela jako vítr zpátky do lesa. Chalupnice se zvolna vracela domů s vypranými plenkami. Už venku, když se blížila, zaslechla úpěnlivý pláč a to ji polekalo. Její dítě plakalo jenom málo a teď mělo ještě spát. Přiběhla dovnitř, dítě nakrmila a utišila. V tu chvíli si ještě nevšimla, že to není její dítě. Pak šla na dvůr pověsit plenky, když se zase ozval pláč. Dítě nebylo k utišení, pořád jen křičelo a křičelo. Když už se to nedalo vydržet, vzala vřeštící dítě a šla s ním k pasákovi do pazderny pro radu a možná nějaké bylinky. Pasák ji pozorně vyslechl a pak se podíval na dítě a řekl: Divoženka. Chalupnice se lekla tak, že dítě málem upustila na zem. Až teď si všimla, že dítě má jiné, pichlavé oči a větší hlavu. Pasák k ženě přistoupil. Pokud chcete svoje dítě zpátky, mám jedinou radu. Bude vám připadat nezvyklá a podivná, ale je účinná. Před západem slunce musíte jít s tímhle dítětem ven, tady před pazdernu, na křižovatku těch čtyř cest. Položíte dítě na zem a budete je mrskat klokočovým růžencem, ať rve jak rve. I kdyby se dělo cokoliv, musíte se zapřít a vydržet to. Divoženky vám pak vaše dítě zase vrátí.
1: Uvidíte.
0: Chalupnice se vrátila se řvoucím dětskem domů. Pověděla muži, co jí pasák řekl. Oba nad tím dlouze hloubali a pak se rozhodli. K večeru vzala chalupnice malou divoženku na křižovatku čtyř cest a začala jí mrskat růžencem. Ach, dívat se na to nemohla. Dítě řvalo, jako by ho na nože brali, až se to rozléhalo po okolních stráních a lesích. A najednou se ozval pronikavý výkřik. Z lesa vyběhla vyděšená divoženka s dítětem v náručí. Chalupnice přestala s bitím a ostražitě čekala. Růženec připravený na obranu. Divoženka se přihnala, hodila dítě chalupnici, něco po ní křikla, pak popadla své dítě a utekla s ním zpátky do lesa. Chalupnice k sobě přitiskla svoje děťátko a rozplakala se. A pak se s ním rozeběhla domů. Tenkrát dostal pasák nejbohatší výslužku v životě. A divoženky se odstěhovaly jinam. Nikdo je už u Slavětína nespatřil.

Ohnivý pes u Dubčan. Za dávných dob běhával po zítce u Korhoňovy zahrady veliký černý pes s ohnivou hlavou. Když na věži Cholinského kostela odbyla půlnoc, objevil se, jako by ze země vyrostl a příšerně vyl, až každému naskočila husí kůže. Mnoho lidí z vesnice to slyšelo. Někdo tvrdil, že dokonce vidělo. Ale nenašel se nikdo, kdo by se proti psu odvážil. Až jednou do statku přišel nový čeledín. Byl jako hora, nikoho a ničeho se nebál. Když se doslechl o ohnivém psovi, usmál se tomu a nabídl se hospodáři, že ves té nestvůry zbaví. A tak se ještě ten večer čeledín vypravil do zahrady, sedl si pod mohutnou hrušeň a čekal. Na klíně měl položenou obecní pušku a podřimoval. Byl temný večer. Z polí se občas ozvaly koroptve a kdesi z rampachu sova. Jinak bylo ticho. Na Cholinském kostele odbyla půlnoc. Náhle co si zazářilo na zítce. Čeledín tam upřel ospalé oči. V tu chvíli jim projel podivný pocit úzkosti, který nikdy dřív nepoznal. Seděl tam veliký černý pes s ohnivou hlavou a upíral na něj svoje zlé oči. Jeho příšerné vití se strašlivě zařezávalo do uší. Čeledín se vzpamatoval, vzal pušku a zamířil. Ale kohoutek mu nešel stisknout. Pohlédl na psa, vstal, odhodil pušku a chtěl utéct. Ale v tom zůstal leknutím stát, protože pes na něj promluvil jako by lidským hlasem. Stůj! Neutíkej jako malé děcko. To hrdinům nesluší. Vím, že jsi mě chtěl zastřelit. To se ti však nikdy nepodaří. Věřit všem, že se mě nezbaví, dokud mi nedají nejkrásnějšího koně ve vsi. Pak pes divoce zaštěkal, zavil a zmizel, jako by se po něm slehla zem. Čeledín utíkal, jak nejrychleji mohl, do komory, zavřel se na závoru a zalehl do postele. Do rána nemohl usnout. Hned s kuropěním hospodáři vyprávěl, co se stalo. Hospodář svolal celé Dubčany a společně se domluvili, že udělají to, co pes žádá. Večer vyslali čeledína s koněm do zahrady. Čeledín ho uvázal u zítky a čekal. Tentokrát byla noc ještě temnější a všude kolem panovalo hluboké, tíživé ticho. O půlnoci se pes zjevil na zítce. Jakmile uviděl koně, zaštěkal a skočil mu přímo na hřbet. V tu chvíli oblohu protnul blesk a pes se proměnil v obrovitého ďábla. Další blesky křižovaly oblohu a jako divoká bouře odjel ďábel k rampachu, nad kterým zaplála nesmírná záře. Pak všechno zase utichlo. Vyděšený čeledín se vrátil domů. Od toho dne se strašidelný pes už neobjevil.

S mírným koncem se uzavřel 13. ze 40 dílů četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme ve Slavětíně a také v Dubčanech. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl pověsti Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř vyrazili na kosmický vandr. My na kosmický vandr vyrážet nebudeme, vydáme se na vandr po našem krásném kraji, tam, kam nás vezme náš kolega Mirek Kobza. Tentokrát to bude obec Věšky. Věšky ale najdeme třeba na Kroměřížsku, my se ale vydáme do těch na Přerovsku. Jsou poměrně letité, můžete se tam kochat také zajímavou zástavbou. No a více už v pohlednici Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Název Věšky je u vesnic v České republice poměrně běžný. V našem okolí najdeme hned dvě obce tohoto jména. Poměrně blízko sebe. Větší z nich leží na Kroměřížsku. Menší, poněkud tajemná osada, pak rozkládá svůj katastr v krajině na jih od Přerova. V rovinách, které za tisíciletí vyplněly Bečva, Moštěnka a Morava, nánosy štěrku přineseného z dalekých jeseníků či beskyt. Katastr o rozloze pouhých 256 hektarů vyplňuje část území mezi železniční tratí Přerov-Brno a říčkou Moštěnkou. Místo je to rovinaté, nicméně v minulosti docela často ohrožované vodou. A název Věšky bylo to pojmenování míst, která se od jiných odlišovala věškami, například na branách či na tvrzi. Píší Ladislav Hosák a Rudolf Šrámek ve své knize Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Byla tedy ve Věškách nějaká brána či tvrz? Zatím musíme do historie. Ginter a Friduš, stejně jako jejich sestra Alžběta, všichni z Linavy, v roce 1349 darovali svým vnukům majetky, které vlastnili ve Věškách, Bochoři, Podolí a v dnes už zaniklých Běškovicích. To je první písemná zmínka o existenci vesnice Věšky, kterou zatím archiváři objevili v olomouckých zemských deskách. Mimo to se zde uvádí, že ve Věškách tehdy měli jakýsi dvorec. Měl tento dvorec věž nebo bránu s věžkou? Možné to je, jisté, však nikoliv. Takže jsme zase tam, kde jsme byli. Pánům z Linaby však stále ještě v část majetku v obci Věšky zůstala. Obchody s jednotlivými lány i s dalšími částmi obce, stejně tak jako připisování výnosů do věna různých ženských příslušnic tohoto rodu, se objevuje ještě i v následujících letech. Naopak roku 1539 je už osada jednoznačně přiřazena k panství se sídlem v Dobrčicích, kde se jejím novým majitelem stává Ctibor z Dobrčic. Obě obce se pak staly součástí přestavlského dominia, kde zůstaly až do konce patrimoniální správy. Na konci 17. století se majitelem tohoto panství stává rod Hrabat z Magny. Po něm ji drželi hrabata Wetterové von Lillien a od roku 1863 se novým majitelem, teď už velkostatku, protože obec v tu dobu už byla samostatná a přináležela k přerovskému soudnímu i politickému okresu, ale majitelem velkostatku se tedy stává arcibiskup olomoucký Arnošt z Fürstenberga. Po jeho smrti se zdejší statek nově stává majetkem arcibiskupství olomouckého. To platí až do roku 1924, kdy byl zbytek věžského dvora rozparcelován a půdu získali vesměs místní sedláci. Obec Věšky je malebná úzkými uličkami i nízkou, poměrně neokázalou zástavbou. Ta je rozvolněnější než v jiných vesnicích na Hané. Uprostřed vesnice stojí kaple Panny Marie z roku 1821 a kousek od ní také pomník padlých v první světové válce. V roce 1740 byla postavena zdejší boží muka. Obec neměla ani školu, nebylo to potřeba, neboť sousední obec Vlkoš, kam byla vesnice přiškolena i přifařena, byla jen kousek. Věšky jsou malebnou vesnicí, kterou však v budoucnosti čekají proměny. Po katastru částečně má vést stavba obchvatu Bochoře a mluví se dokonce o rychlodráze spojující Vídeň a Brno s Ostravou a Varšavou. To je však ještě hudba daleké budoucnosti. A tak se v klidu člověk může vydat úzkými uličkami a pak se třeba na kole po cyklostezce vydat do Vlkoše a dále ke Chropini. Je to krásný výlet. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Věžek vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz.

0: Písničkář Michal Horák v pátek 13. března vydal své už čtvrté album Jsem asi boomer. Desku pestrou až uši přechází, plnou hitů, že nevíte, který dřív pustit, a doslova napěchovanou skvělými texty a zajímavými hosty. Zda je Michal Horák ve svých 28 boomer, můžete zjistit ve středu po 10. hodině, kdy bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku

0: večer, pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli, poté co dospívá Petr Muk.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Ola Můr v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.

0: Červený kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás, musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Senior taxi z Velké Bystřice bude nově zajíždět do 7 okolních obcí. V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů na jachtě. Mezinárodní vězeňské společenství pořádá v Jeseníkách kemp pro děti odsouzených. Dnes čekáme převážně oblačno, večer až zamračeno s ojedinělými přehánkami, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Radní Velké Bystřice na Olomoucku schválili rozšíření provozu městského senior taxi. Penzisté nad 65 let a osoby s handicapem ho mohou nově využívat k cestám do 7 obcí v okolí. Dosud mohli jezdit pouze po Velké Bystřici a do Olomouce.
2: Rozšíření se týká pro cesty do obcí Bystrovany, Bukovany, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Své Sedlice a Velký Týnec. Ceník ani další podmínky služby se nemění. Další podrobnosti jsou na webu radnice. Z Velké Bystřice Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování události nové informace.
3: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: České průmyslové podniky stále častěji čelí kybernetickým útokům. Úspěšnost hackerů ale klesá. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou má k dispozici náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Na andělském kempu v Jeseníkách tráví tento týden svůj volný čas 43 dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu. Pobyt pro ně pořádá zdarma Mezinárodní vězeňské společenství. Podrobnosti připuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
4: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma. Děti samotný popisují, že je to pro ně úlevný. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. Sport.
1: České tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou dnes hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bouskovou krátce popoledni čeká Američanka Líjová, Valentová bude hrát s Australankou Jointovou, Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie.
0: Počasí.
1: Dnes má být na střední Moravě většinou oblačno, dopoledne přechodně i polojasno. Večer pak čekáme až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor si dejte na dálnici D1 u Přerova směrem na Ostravu. Na 282. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu. Krásný den přeje Vilém Pospíšil. Mezi 10. a 11. hodinou jsou pro vás o prázdninách připraveny prázdninové reprízy. Dnes se vrátíme zpátky do letošního března, kdy naše studio v Českém rozhlase Olomouc navštívil písničkář Michal Horák, který má také vazby na Olomouc, protože je studentem na místní univerzitě Palackého. Během března vydal také své čtvrté album, jsem asi Boomer. Mluvil s ním Jiří Matějů.
6: Údajně nejsem Gen Z, ale cítím se jak, kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co jede Lulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu, nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů a jsem rád, že naším hostem ve studiu je dnes jasný boomer, kterému bude za měsíc 28 a který se jmenuje Michal Horák. Michale, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím boomry i neboomry.
1: Slyšeli jsme písničku, která vlastně dala jméno vaší nové desce i písničku, která prostě to všechno podtrhuje. Vy to tam všechno vysvětlujete, čím je vlastně pro vás to boomerovství. Je to hrozný, jak to letí všechno kolem nás, protože já mám pocit, že když v minulém století, tak sice ten čas nám taky letěl nějakým způsobem, čím dál tím rychleji, ale to okolo víceméně stálo. Zatímco po tom roku 2000 mám pocit, že i to okolo se strašlivě rychle mění a že právě člověk může získat pocit, že je najednou třeba i boomer. Je to tak?
2: No, určitě je to jako fofr, co se děje. Nemyslím si, že bych z toho byl nějak úplně frustrovaný a celou tu písničku beru jako takovou nadsázku.
1: Ona je sympaticky veselá.
2: No tak to jsem jedině rád, ale myslím si, že je tam nějaká jako message spíš toho nehonit se za tím trendem na úkor nějaký svojí jako autenticity, no. Že ono je stejně ve výsledku v té tvorbě nejdůležitější zůstat sám sebou, což doufám, že se mi daří.
1: Vy jste měl i tuším v loňském roce jednu takovou písničku, která byla proti tomu spěchu, aby člověk nebyl hodně uspěchaný, ale tu jste na desku nedal.
2: No, to myslíte možná písničku Ideální čas se nezbláznit?
1: Nevím, ale
2: to bylo dokonce vlastně název i celého minulého alba.
1: Ne, to bylo, ale je to asi jedno, nebudeme, ale připadáte mi, že jste člověk, který to malinko řeší, že jste dospěl najednou do věku, kdy už začínáte mít pocit, že to fakt všechno rychle utíká.
2: No, jako jo, asi si myslím, že po konci ty vysoké školy, tak se to jako trochu zrychlí. Mám i takovou zkušenost, když se bavím s někým starším na druhou stranu, jako nevnímám to zatím nějak jako negativně. Je to prostě jak to je a člověk se aspoň musí vážit těch malých věcí.
1: A neskoušel jste jít ještě na nějakou jinou vysokou školu?
2: No, jako dělám si ještě doktorát tady v Olomouci. Jsem si to tak jako protáhl, ale to už není úplně studování jako studování. No.
1: Je pravda, že když já jsem končil vysokou školu, tak to bylo v úplně jiné době a všechno bylo jinak, ale jak jste říkal, když skončí ta škola a vy to cítíte, že je ten konec a že byste měl najednou spadnout do toho úplně jiného života, tak jsem se taky pokusil bránit a tam jsem to tehdy zkusil, ale ono to ani nevyšlo a asi by to ani nemělo cenu, ale zaplať pánbu, že má člověk tu jednu a že si to užil. Vy jste si svá studentská léta užil tady v Olomouci, Olomouc vám přirostla k srdci?
2: No, já jsem si ty studentská vysokoškolská léta odbyl primárně teda v Praze na Karlovce, nicméně tady jsem šel právě až na ten doktorát a Olomouc mě přirostla k srdci už dávno předtím, protože jsem sem jezdil prostě za kamarádama a ta studentská atmosféra, co tady je, je prostě úplně jedinečná, takže Olomouc určitě má mýmu srdci velmi blízko a rád sem jezdím pořád, i když už tady teda nebydlím teď.
1: Musím říct, že to nové album, které jste teď vydal, tak mě hodně potěšilo a zpříjemnilo mi poslední zhruba dva dny, kdy jsem se to snažil naposlouchat a strašně mě to bavilo, spoustu věcí mě dokázalo rozesvědčit, smát nebo alespoň zbudit úsměv a co mě osobně hodně baví, že je to neuvěřitelně pestré. Kde mám až já trošku strach, protože mě to vyhovuje. Já jsem schopen dělat ve středu legendy z Black Sabbath a ve čtvrtek pořad o Karlu Gotovi, ale nemyslím si, že to všichni takhle mají a vaše nová deska je skoro takhle, že ne až tak extrémně, ale že je tam rock, je tam folk, je tam rap, je tam country. Chtěl jste to takhle?
2: Já jsem to vlastně takhle chtěl, protože ačkoliv mě ty písničky chodí úplně, jako ta muza prostě chodí v nečekaných chvílích a člověk ji tak nějak jako se jí musí podvolit, protože jinak to prostě jako nejde, aby ta písnička zněla přirozeně, tak mě úplně přirozeně ty žánry tam takhle naskákaly, protože Já to mám tak, že píšu, nebo to, co píšu, je vlastně odraz toho, co poslouchám. Takže já odjakživa poslouchám prostě Vypsanou fixu, Prague Union, Radúzu a i z těch nových věcí mám tam třeba jako písničkáře Slavíčka, což je teďka takovej jako novej objev, ale jako taky super kluk, hrozně šikovnej. Takže měl jsem takovej velmi skromný sen mít to album takový, že se tam potká jako Kato z Prague Union, Fixa a třeba ta Radúza a celkově to prostě bude dávat nějaký smysl. To byla moje taková jako skromná meta, která si troufám říct, že se prostě povedla.
1: No, nemusíte být skromný, ono se to povedlo a máte tam nejenom ty mladé, ale právě i ty, jak jste říkal, na kterých jste vyrůstal. Nicméně, my si teď pojďme pustit pecku, kde žádného hosta nemáte a podle mě je to největší hit téhleté desky, byť těch hitů je tam opravdu hodně. V hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dnes Michal Horák a z alba Jsem asi boomer si pustíme písničku Nedělej si naděje.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes Michal Horák. Hrajeme se jeho nové album Jsem asi boomer, už druhou písničku, a Nedělej si naděje. To je tak neuvěřitelně chytlavý, že se těšíte na to, až si to někde dáte s nějakým mnohahlavým, ideálně tisícovým davem?
1: No, to ještě musíme té písnice dát chvíli čas, než si to ty hlavy najde. Nicméně tahle písnička už je vlastně venku chvíli a zatím jsme stihli odehrát teďka první koncert z turné, nebo vlastně dva koncerty z turné, a lidi už si ji pobrukují, což je jako super. A moc mě ta písnička baví především i jako kvůli té zprávě, kterou vlastně nese, protože je to píseň velmi pravdivá.
0: Je velmi pravdivá a doufám, že posluchači poslouchali text, protože ve vašich textech se zpívá opravdu o mnohem a jsou tam krásné niance a vždycky to stojí za to věnovat ten prostor a hlavně tu pozornost tomu textu. Já o tom nemluvím náhodou, o tom tisícovém davu, protože zhruba tak 15 let plus minus se v Americe objevil trend, kdy vlastně rockové kapely začaly dělat takové ty halekací zpěvné refrény a vlastně skoro všechny klubové místní kapely to najednou do svých minimálně 2-3 písniček na nových albech začaly cpát. A já jsem říkal, jako jo, bylo by to super, kdybyste to hráli někde s 10-tisícovým davem, ale kdy se před něj dostanete? Tohle toto není váš případ. Vy nemáte ten halekací refrén, ale prostě ten refrén a celá ta písnička je taková, že bych vám strašně moc přál, abyste to někdy mohl zažít. Nejenom s tisícovým davem, ale třeba i s tím 10-tisícovým, ale kdo ví, třeba někdy takové koncerty přijdou. A propo, jak vy to máte, co se týče koncertů? Protože ta deska je strašlivě pestrá a já jsem vás měl pořád zaškatulkovaného jako člověka, který s tou kytarou to zvládne a vlastně nic moc víc nepotřebuje. Takže teď už opravdu i ta kapela.
1: No, je to tak, že všechny písničky jsem schopen odehrát sám jenom s klavírem i s kytarou. Někdy hraju jenom sám, ale většinou teďka s kapelou. Máme tam ještě skvělýho houslistu, bubeníka a basáka. Přičemž já střídám klavír, kytaru. Náš houslista má teďka ještě prostě skvělý jako efekt na houslích, takže v podstatě to zní jako elektrická kytara v nějakých písničkách, když je to potřeba. Náš basák taky střídá prostě bezpražcovou kytaru a práh, takže ta paleta těch zvuků, co jsme schopni vyrobit na pódiu, je jako velmi široká. A výhoda těch písniček, dovolím si říct, je taková, že skutečně nabízí jako možnost různých podob, různých hudebních kabátů. Konec konců, když jsem tady byl naposled v Olomouci, jak jsme tady hráli moje písničky i s Olomouckou filharmonií, a taky to fungovalo. Takže stavte se, milí posluchači, na koncert a uvidíte.
0: A stihněte si předtím všimnout, jestli tam bude Michal i s kapelou, anebo třeba jenom sám, protože obě dvě varianty jsou možné a přípustné teď, ale přeci jenom víc s tou kapelou.
1: Je to tak. Přijde nám, že ty písničky si teďka zasloužejí širší zvuk, obzvlášť teda v rámci toho turné, které teďka jedeme. Mimochodem 16. dubna budeme tady v S klubu, tak srdečně zvu. Tam se můžete podívat, jestli se nám to s tou kapelou daří nebo ne. A jinak se ale samozřejmě jako těším i na nějaký koncerty, kde budu zase jenom sám. Má to svoje kouzlo.
0: Kapela, když hrajete, a třeba S klub je docela velký, takže tam ten prostor je a určitě vám bude rozumět, ale umím si představit, že když budete hrát někde v menším klubu, vaše písničky jsou hodně o textech. Dostávají tam prostor přes zvuk celé kapely?
1: Jo, určitě. Myslím si, že jsme si to jako zaranžovali velmi s citem. Navíc kluci mě podporují i vokálně, takže nějaký druhý hlasy a takovýhle věci tam máme. A písničky, které vyžadují jako větší soustředění, co se týká poslechu textu, tak si hraju třeba i sám. Je tam uprostřed každého koncertu máme takový pásmo, kdy kluci odejdou na pivo do backstage a já si tam zůstanu s klavírem nebo kytarou sám, teda většinou s klavírem, a zahraju pár takových těch svých kabaretních pecek, co mám, který jsou skutečně jako kulomet slov, který by třeba mohli jako zaniknout v té kapele. Nicméně mám pocit, že jsme nikdy úplně neměli žádnou jako stížnost na to, že by nebylo něčemu rozumět. Myslím si, že jsme si to jako pěkně pohlídali, aby každý nástroj dostal svoje místo.
0: Tak to je důležité. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Michal Horák. No a aby si odpočinul on i vy trošku, tak si teď pojďme dát kapelu, která je sice také z našeho regionu, ale nespívá písničky Michala Horáka. Má
1: zatím
0: své vlastní. Zatím. November 2nd a Hold On To It.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes písničkář Michal Horák, který obalil svou muziku aktuálně spoustou zajímavých rytmů, nástroje a je to opravdu hodně bohaté, ta nová deska. Vy sám zmiňujete, řekl jste, vystupuju s kytarou, vystupuju s klavírem. Který ten nástroj byl u vás první?
2: U mě byl první klavír, ačkoliv mám kytaru velmi rád, obzvlášť teda jsem velký milovník bluegrassu a country, takže ta kytara se na to přece jenom hodí víc, tak navzdory tomu všemu klavír je pro mě nástroj, ve kterém se mi jako uvažuje nejlíp.
1: Byli zatím rodiče, že vás nutili na začátku, anebo nemuseli?
2: No vůbec. Mamka s taťkou se zapříčinili už jenom tím, že jsme měli doma pianino. Takže to mě od malička fascinovalo, když jsem k němu chodil a nehlava jsem do toho řezal a zkoumal všechny cesty, co s tím jdou tak jako dělat. A potom jsem se dokonce sám přihlásil na hodiny klavíru, když jsem byl v první třídě k takové jedné řádové sestřičce, co učila na církevní škole, kam jsem chodil, tak nabízela možnost jít místo družiny, že bude učit na klavír. A já jsem se tam jako přihlásil, aniž by to rodiče věděli. Mm-hmm. A už jsem se tam jako dovzdělával, takže klavír je moje velká láska.
1: Takže opravdu i nastudováno, ne jenom to intuitivní hraní, ale víte, co hrajete.
2: No, dlouho jsem nevěděl, co hraju. Dlouho jsem to všechno dělal jenom podle sluchu a vlastně až třeba v 16 nebo 17 letech jsem začal chodit na hodiny klavíru k úplně úžasnému jazzmanovi u nás v Hradci, jmenuje se Radek Škeřík, teď vlastně píše pro Semafor. A ten mě uvedl do hudební teorie, kterou já jsem do té doby nikdy neměl jako hudební nauku. A přišel jsem za ním a takhle jsem zahrál nějaký prostě jazzový akord a on řekl, jo, to je jako Amol 7, prostě a co je teda tohle? No to znamená, že jsi tam přidal tohle. Čili já jsem najednou měl úplně takovou tu sokratovskou radost toho poznání, že jsem najednou dokázal pojmenovat všechno, co jsem jako už prakticky znal a přišlo mě to úplně skvělý, takže teď teoretickou znalost jako mám. A vlastně se tomu věnuju jako v rámci tady svýho doktorátu.
1: Předpokládám, že kytara přišla i vzhledem k tomu, jak zpíváte a o čem zpíváte v písničkách, z nich některé už jsme mohli i slyšet, přišla v takovém tom věku, kdy je potřeba ty holky zaujmout a ideálně tu kytaru a zpěvem.
2: To ani ne, já jsem už v 8 letech jsem si přibral kytaru a to jsem ještě vůbec jako netušil, jestli na to dají balit holky. Myslím si, no nevím, jako ne, že bych to nějak extrémně někdy jako, ale tak asi využíval, no co.
1: Vždycky se mluví o tom, no. I stand-upy na to jsou udělaný, že člověk může celý den někoho bavit a pak přijde týpek s kytarou a něco spustí.
2: Je to vlastně jediná moje věc, já jsem nikdy nebyl žádný jako sportovec, takže já jsem to hold musel dohánět jinde, no.
1: Vy se sám popisujete, mám pocit, vlastně už v té první písnici, co jsme si hráli, jsem asi boomer, že vypadáte na 50, přestože vám ještě není ani 30. To vás provázelo od mládí?
2: Nevypadal jsem třeba v 5 letech na 50.
1: Ne, to asi ne.
2: Ale to vzniklo tak, že já jsem si to napsal do svýho bia někdy prostě, když jsem si tam měl něco napsat a chtěl jsem nějaký vtipný úvod, tak jsem si vzpomněl na věc, co mi říkal právě jako kamarád Pokáč, písničkář, se kterým jsme tehdy koncertovali, že my, když jsme spolu jezdili autem na tom turné, tak on mě vždycky pouštěl prostě nový pecky od, já nevím, Eda Sheerana, Taylor Swift a takhle, já jsem mu pouštěl Beatles a on prostě říkal, že jsem takový jako starý mladý a právě on přišel s tímhletím, jako s tou teorií, že vypadám jako na 50, což jako do určitý míry je teďka vlastně docela pozitivní vlastnost, protože si říkám, že teď můžu akorát jako dozrávat svýho vzezření 20 let, to jo, 25 let, takže doufám, že teď jako třeba 25 let nebudu vůbec stárnout. Jinak je to takový kec jenom, no.
1: Je to jenom kec, samozřejmě, a ti, kdo vás kdykoliv viděli, anebo vás teď okamžitě začali googlovat na internetu, tak pochopí, že zase až tak v úvozovkách dobrý to není. Každopádně Michal Horák je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a je čas zase si pustit nějakou písničku s alba Jsem asi boomer a písnička má velmi příznačný název Skibidi Dudidi.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Doznělo Skibidi Dudili Michala Horáka, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. I tuhle tu písničku můžete najít na jeho novém albu Jsem asi boomer. Vy jste odvážně napsal Skibidi se třemi měkkými i. To jste si někde našel, anebo jste se rozhodl, že to takhle bude?
1: Tahle písnička, já jsem mimochodem fascinovaný, že jste právě vybrali tuhle písničku, protože tahle písnička je fakt v podstatě takovej hec, kdy teďka Skibidi, to je prostě slovo, co používají jako
0: všichni.
1: Jako Gen Z prostě a to, ale my jsme to používali ještě předtím, než to vlastně bylo jako nějak zprofanovaný, protože to je v podstatě takový sketovací slovo. A my máme ještě jednu kapelu, kde hrajeme jako jenom jazzový takový, že standardy nebo i různý, máme tam nějaký jako Pixarovky, Disneyovky a tam je úplně normální, že jsou ty druhý hlasy, tam třeba hrajeme jednu věc z Mowgliho a tam jsou prostě takový jako back vokály, kde prostě Skibidibab, Ziglibab a tak.
0: To je klasika, to no, se samozřejmě používalo v jazzu už hluboko v minulém století.
1: No. A ta písnička, kterou jste slyšeli, která může být zdánlivě vlastně jako s velkou nadsázkou, tak v podstatě má úplně jednoduchou message, kterou tam zpívám, že jen ať si zpívá kdo co chce, dokud zpívá od srdce. Navíc to Skibidi prostě není jako jenom naše. Je to prostě jako věc, co tady byla. Já jsem tuhle písničku původně vůbec neplánoval dát na album. Napsal jsem si ji jenom proto, že mě jako bavila. Vlastně fakt, že jsem si tam úplně pustil prostě volný asociace. Lítal jsem tam prostě v úplných jako nonsensech, jenom aby mě to jako znělo hezky a už jenom to mě tak nějak přišlo, že nese nějaký jako zajímavý statement, který by na té desce mohl být.
0: A protože to slovo je teď hodně populární, tak jsem ho viděl i několikrát napsaný, ale nikdy ne s třema měkkýma i.
1: No, já myslím, že se to takhle jako s těma třema měkkýma i jako píše. Myslím si jako Gen Z, ale co já vím.
0: Co my víme, boomři.
1: Přesně tak.
0: Vy samozřejmě na té nové desce máte i velký vánoční hit Ponožky z Gentleman Singers. Už vás někdo oslovil? Už vám za to někdo nasypal nějaký penízky, aby to mohl použít v nějaký reklamě?
1: Hodně firem se nám ozvalo a jako všechny jsme odmítli, protože já jsem se, byť samozřejmě vlastně mi to jako lichotí, tak pro mě, jako když jsem tu písničku psal, tak pro mě bylo naprosto zásadní, aby to hlavně neznělo jako reklama, protože to by tu písničku úplně zabilo. Je to fakt čistě o ponožkách, jakožto o fenoménu měkkých dárků, který tady byl prostě ještě dřív než většina těch ponožkových firem prostě a přišlo mně, že to nese takový jako kouzlo právě tím, že se to nespojí s žádnou reklamou.
0: Ale je pravda, že zhruba tak 3-4 roky zpátky začaly být před Vánocemi zvlášť poměrně husté reklamy na nejrůznější ponožky. Tak mě to jenom napadlo a no, je vidět, že zatím držíte lajnu.
1: No, oni si to teda ty lidi občas berou, aniž by se ptali, takže já úplně nemůžu zaručit, že se to někde nespojí už s ničím. No.
0: A propos kakao?
1: Ano.
0: Tentýž případ, prostě nejdete do žádného.
1: A to mě ani nenapadlo zatím, no jo. Ale tak kakao vlastně, no to je taky prostě kakao jako obecný fenomén, to písnička teda, milí posluchači, kterou jsem dal dohromady a tam teda jsem se úplně jako orosil, ale o 9 let mladším interpretem.
0: Písničkářem,
1: ano, především, že jsem se doteď považoval za tu mladou jako scénu. A mám pocit, že vlastně, ačkoliv jim prostě 27, tak už jako přicházejí teďka mladší jména, ale je Slavíček, skvělej kluk. A mě vlastně překvapilo a musím říct, že jako i potěšilo, nebo to velmi respektuju, že on vůbec nepije, jakože vůbec ani pivo si nedá něco. A to mi nám, když bylo prostě 17, tak my jsme chodili, jako my jsme hospodská, bych řekl taková jako společenská vrstva. A vlastně nám přišlo jako velmi zajímavý téma, právě to, jak je někdy člověk lehce jako ve společenském tlaku, když je ve společnosti a nedá si teda to pivo, když si všichni ostatní dávají, nebo jakýkoliv alkohol. A že jako napsat písničku z pohledu dvou kámošů, kteří jsou prostě někde v hospodě a jediný po čem toužej si dát prostě kakao, aniž by je za to někdo soudil, je vlastně docela jako zajímavá myšlenka.
0: Přiznám se, že jakmile ta písnička se rozjela, tak mi okamžitě vytanula má vlastní vzpomínka na to, jak právě na Vysoké škole ekonomické v Praze jsme s jedním mým spolužákem poté, co jsme neudělali jednu z prvních zkoušek, kterou jsme se pokusili absolvovat, šli na Václavák do tehdy velmi populárního mléčného baru.
1: Ano.
0: A tam jsme si dali několik rund střídavých jahodových a kakaových koktejlů. Každý jsme jich měli asi 6 a účinek byl podobný, jako kdybychom si dali úplně jiný nápoj.
1: To je velmi tedy jako v souladu s touhle písničkou, protože vylejt se do němoty jako v mléčném baru, to už chce odvahu.
0: I to se mohlo kdysi stát. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Michal Horák a my si teď zase nepustíme písničku z jeho aktuálního alba Jsem asi boomer, byť se o spoustě z nich bavíme, ale dáme si písničku, ve které se jako host objevil člověk, který je i hostem na novém albu Michala Horáka. O čertovi, který láskou zhořel, Mňága až Ďorb a Katok.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Ještě stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a s Michalem Horákem, který je dnes hostem ve studiu, z toho máme samozřejmě velkou radost. Kato, který je i hostem vlastně na vaší desce, ale zatímco tady Petr Fiala mi vyprávěl, když jsme mluvili o té nové desce Mňágy až džorb, tedy loni nové desce, tak říkal, že nemohl hnout s textem a zrovna tam někde ve studiu byl Kato, který tam točil něco jiného a řekl mu, hele, prosím tě, mohl bys mi s tím pomoct a za 10 minut to prý byl hotový, natočili to a udělali.
2: Ježkem, tak to je skvělý. A Kato pomáhal Petrovi, předpokládám.
1: Ano, jo, ano, jo, jo, jo. Ano, protože to byla písnička Mňágy až džorb a že Petr najednou s tím nemohl hnout a prostě najednou to tam bylo. Vy jste už na začátku říkal, že Pragonion vlastně byli kapelou, jednou z kapel, na kterých jste vyrůstal a Kato je velká hvězda. Bylo těžké ho přemluvit, na druhou stranu, ten váš kus, ten je hodně repový i z vaší strany, takže vy jste chtěl okusit tu stránku toho repu?
2: No, jak jsem říkal na začátku, to, co píšu, je odrazem toho, co poslouchám, takže mě vlastně nahodit nějaký jako beat ve stylu Pragonion, respektive prostě ve stylu toho boom bapu, nedělalo až takový problém. Je to něco, co si i s kamarádama prostě mícháme tak jako doma, že si píšeme pro sebe vlastně narozeninový songy v tomhletom stylu, takže je to v podstatě taková jako underground věc, co jsem teďka vydal na světlo světa. A ukecat Kata vlastně nebyl vůbec problém, protože jemu se ta písnička líbila a to je jediné, co zajímalo. Takže když mu ta písnička dávala smysl, tak ona to kejvnul, prostě žerem do toho. Dokončit tu písničku, to už byla jako jiná věc. To jako Kato je známý tím, a on se tím vůbec netají, že jako není nějak dvakrát organizovaný. Skoro bych řekl, že ani jednou není organizovaný. Takže odchytit si ho. Mimochodem jsme tady byli i ve Vertigu, spolu jsme tady hráli fotbálek asi do 3 ráno a taky jsme ještě jako řešili nějaký věci k tomu.
1: Natočili jste i videoklip,
2: takže
1: podařila se nejenom písnička, ale i videoklip, což řekl bych 6x víc práce než tou písničku.
2: je to jako velmi si to vážím. Mít písničku s Katem byl fakt od jak živa můj velký sen. Takže jsem strašně rád, že se to stalo, byť jsem si na tu písničku musel velmi dlouho čekat, protože jsem věděl, že do ní musím jako dozrát, že mě musí přijít nějaký téma, který vím, že mu nabídnu, že ho bude zajímat, nebo že to je něco, o čem můžeme jako společně si zanotovat.
1: Tak on už je taky boomer, že jo?
2: To je jediná klika. A já si myslím, že on je reálně víc jako in než já.
1: Třeba. Ne, v pohodě, to samozřejmě děláme si z toho jenom legraci tady celou dobu. Ale tohle toto je vaše 4. deska, taháte ještě z šuplíku, anebo pořád ty nápady chodí a jsou nový?
2: No, vlastně většina tohle jsou nový věci úplně. Jediná věc, která je tam stará, je písnička Mezinárodní, ta je úplně poslední.
1: Hajse, Angel!
2: Ano, ano, to je ono. Tak to je věc, kterou já jsem napsal, když mě bylo 15 třeba a vydal jsem k ní první videoklip na YouTube, ale nikdy jsme tuhle písničku neměli na streamingu a lidi se po ní hodně ptali, že ji chtěli jako poslouchat jako na Spotify, mít nějakým CDčku a tak. A já jsem si říkal, že vlastně na čase jí takhle jako oprášit a po 11 letech jí dát na tu desku, nebo po 10 letech, dejme tomu. No a vlastně mi to tak jako dává hezký smysl, protože se tím jako hezky vrátila ta deska na takový pomyslný začátek a ta písnička je mimochodem, ta nahrávka je vyloženě ryze, jenom já, kytara, foukací harmonika, tak jak jsem si sednul na tu stoličku ve studiu, tak jsem to prostě nahrál.
1: Sandra Nováková, tu jste tam chtěl mít?
2: Ona se
1: vetřela. Že jste na ní vyrůst.
2: Ne, samozřejmě. Sandra Nováková, tam to vzniklo teda vlastně písnička Hustej Joe, tak to je jediná, která byla docela s předstihem, to jsme vydali asi před rokem. A to je písnička, která je jako taková nechci říct, dejme tomu jako variace na takový ty standardní nebo ano, na standardní tradiční country s těma recitativama, ano. Který mě prostě přijde úplně jako skvělý.
1: A ona je tam fantastická.
2: No a právě jsme si říkali, když je ta možnost číst jenom ty recitativy, protože ona primárně jako nespívá, ani si dovolím říct v tom jako nevěří tolik v tom zpěvu, že ona je primárně herečka. My jsme dlouho kamarádi se Sandrou Novákou, tak jsem si říkal, no tak pojďme tam dát někoho, kdo jako není muzikant vlastně, a tudíž to bude jako o to zajímavější ta spolupráce a hlavně to potřeba být nějaká ikonická krasavice, takže Sandra Nováková, velmi dobrá volba ze mě.
1: A hlavně ta erotika v jejím hlase, ta je naprosto neuvěřitelná.
2: Ano, ano.
1: Tak písničku Hustý Joe si taky nepustíme dneska. Jinak je tam třeba i vypsaná fixa, o které jste mluvil, můžu jen upozornit, že ona to ví, bude v pondělí v Rokli Českého rozhlasu Olomouc po 19. hodině, když budete chtít slyšet tuhletu písničku. Výborně. Ještě se musím zeptat na cigára, pivo a všechno a jenom na jeden veršík nebo na jednu věc,
2: ano.
1: Jako fakt existuje borovička z Medvídky?
2: Ano, je tomu skutečně tak a dámy a pánové, píseň Cigáro, pivo a všechno je bonus track a je to skutečně písnička, kterou jsme čistě jenom napsali nebo zprodukovali pro našeho kamaráda z Brna. A když jsme hledali vlastně 13. písničku do řady, která by byla jaksi tak jako pod čarou, tak jsme si říkali, zkusíme normálně vydat tuhletu písničku, kterou jsme mu čistě pustili na té oslavě. A Borovička s Medvídkama je taková, jako řekl bych, v našich brněnských kruzích legendární záležitost.
1: A pak, že se člověk i v boomrovském věku nemá co učit. Nejsem si úplně jistý, jestli to někdy ochutnám, ale každopádně Michalovi Horákovi děkuju za to, že byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Díky za povídání, mějte se hezky.
2: Já děkuju velmi za milé popovídání. Vydání taky a přeju příjemný poslech toho alba, kdo si ho dá.
1: No a teď, abyste měli ještě jednu ochutnávku navrch, tak si pojďme pustit písničku, která je na albu Jsem asi boomer, písničku, kde zpívá Ari Radúza a písnička se jmenuje Najdeš se a na samotný závěr se 100% hodí.
3: Když svět je plný cizích a ty víš, že se na něm lehce sám ztratíš. Vždy budeš na správný adrese, tam, kde najdeš svý lidi, najdeš se.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Písečná na Jesenicku investovala do fotovoltaických elektráren. Univerzitní botanická zahrada v Olomouci odpoledne nabídne komentovanou prohlídku. Dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až zamračeno a v Jeseníkách se výjimečně objeví přehánky, teploty do 24 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by tuzemské firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpět v přepočtu až 14 miliard korun. Kolika společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říci, uvedl ředitel regionálního centra CzechTrade v Chicagu Pavel Eichner.
2: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
1: Cla se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až třeba po design. Vedení Písečné na Jesenicku nechalo umístit na budovu obecního úřadu a domu s pečovatelskými byty fotovoltaické panely. Investice vyšla na zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, uvedl nezávislý starosta Jan Konečný.
3: Fotovoltaické elektrárny už jsou nainstalované, ale projekt ještě není úplně dokončený. Je to na budovách domů s pečovatelskými byty a na obecním úřadě. Byly dva důvody. Jeden, snažit se snížit náklady na spotřebu energii, ale zejména ten druhý důvod byl zajistit soběstačnost v případě nenadáhlých událostí výpadku proudu, tak aby hlavně obecní úřad mohl fungovat v těch krizových situacích.
1: Obyvatelé a návštěvníci Olomouce se dnes mohou zúčastnit komentované prohlídky univerzitní botanické zahrady. Začátek je o 16:30 odpoledne.
4: Vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák se podle informací univerzitního webu zaměří na rostliny vrcholného léta. Návštěvníci můžou i ochutnat ojediněle pěstované plody. V botanické zahradě přírodovědecké fakulty je nyní zhruba 1500 druhů rostlin. Zájemci ji najdou ve smetanových sadech nedaleko centra v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Solomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Bývalý fotbalista pražské Slávie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní premiéru v dresu Liberce zažije nejdříve ve druhém kole nového ročníku Šance ligy, který odstartuje o víkendu. Bořil v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové dostal červenou kartu a potom vyhrožoval rozhodčímu. Počasí. Dnes bude na střední Moravě polojasno až oblačno, večer až zataženo a v Jeseníkách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tři osobní auta se střetla v Olomouci na třídě Svornosti před obchodním domem Tympo. Místo je z opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dopolední vysílání, zdraví vás Vilém Pospíšil. Je středa 22. července, pár minutek po 11. hodině. A co vás čeká ve vysílání, kam vás vezmeme? Určitě už se těšíte na další díl našeho prázdninového seriálu, ve kterém představujeme obyvatele Olomoucké zóny na Svatém kopečku. Dnes to bude zvíře, které má vysoké růžové nohy, plovací blány mezi prsty, dlouhý krk a zahnutý zobák. Neprozradím, které to je, věřím, že už jste poznali, pokud ne, můžete přemýšlet, za chviličku se dozvíte blíže. Spojíme se také s naším regionálním stopařem Alešem Spurným, který vyrazil do Arboreta v Bílé Lhotě u Litovle a připravené jsou také babské rady. Tentokrát vám řeknou, jak poznat zralý meloun, což si myslím, že v těch letních měsících je opravdu dobrá rada. No a také spousta hudby, Nazaret nebo Karel Gott.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Právě dospívala skupina Nazareth, jejich legendární píseň Love Hurts. No ale my se teď pojďme podívat do zoologické zahrady na Svatý kopeček u Olomouce. Jak určitě víte, ta letos slaví 70 let od svého otevření. Já jsem v úvodu naší hodiny dopolední naznačoval, které zvíře to může být. Vysoké nohy, dlouhý krk a hlavně růžové zbarvení. Ano, je to tak, věřím, že spousta z vás poznala, že jde o plameňáky, ty v olomoucké zoo chovají od 70. let. Právě teď se za nimi vydáme s redaktorkou Petrou Ševců.
1: Takové zajímavé pobrukování, možná trošku nazlobené. Tady ve výběhu plameňáků stojím se zoologem Janem Kirnerem. To hejno je poměrně početné. Vidíme tady dospělé jedince a mám pocit, že se nám tady pod těma jejich dlouhýma nohama proplétají i nějaká mláďátka.
2: Ano, přesně tak. Je jich 7 letos. Je to jeden, řekněme, z nejlepších hnízdních výsledků za celou dobu, co zde plameňáky chováme. Což je už strašně dlouho, třeba od 70. let. Hodně lidí si stěžuje teď na počasí, že je sucho, ale zrovna plameňáci, tak jim to úplně sedlo, tohle počasí do hnízdní sezóny, protože když si budovali svá hnízda, což jsou takové homole z bláta ve tvaru sopky, tak v ten čas tak jako akorát pršelo, bylo blátivo, a když potom seděli na vejcích, tak naopak nebyly žádné velké průtrže mračen, které by třeba zapříčinili rozbití vajec nebo něco takového, takže zrovna plameňákům tohle počasí letos padlo krásně.
1: Tak pojďme si představit plameňáky. Co je to za ptáky?
2: Plameňáci jsou velice stará skupina ptáků, velice unikátní. Všeobecně známo je asi, že cedí drobné mikroorganismy, typicky třeba korýše z vody, svým zobákem, který opravdu má funkci cedníku. Ale třeba takové jako méně známé zajímavosti ze života plameňáků jsou ty, že oni své růžové zbarvení získávají pomocí karotenoidů v potravě. My jim ho dáváme tak, že granule jsou o tyto karotenoidy doplněny v takové dávce, jakou potřebují, ale když byste třeba se podívala na plameňáka zevnitř, tak i zevnitř jeho orgány jsou takové naoranžovělé, je to díky těm karotenoidům.
1: Ano, my vidíme krásnou růžovou barvu nohou, křídel, zobáku. Odkud pochází plameňáci?
2: Plameňáků známe několik druhů. Je to velice rozšířená skupina. Plameňáci všeobecně žijí v Evropě, v Africe a v Jižní Americe a Střední Americe teda. My zde v zoologické zahradě na kopečku chováme plameňáky růžové a ty můžete potkat v Africe a v Evropě. Občas se stane, že zalítne nějaký zatoulaný jedinec i do České republiky, to je potom velká rarita a všichni ornitologové se na takového ptáka jezdí dívat, ale s jistotou můžete plameňáky pozorovat třeba v Itálii na takových lagunách v blízkosti moře třeba.
1: Kolik jich tady máte? To hejno je poměrně velké, ale počítat se mi nedaří, protože oni jsou v neustálém pohybu.
2: Počítat je velice těžké. Jednou za rok je ale spočítat musíme při inventurách na konci roku. A to potom děláme tím způsobem, že vyfotíme to hejno několikrát a škrtáme jim hlavičky na papíru. Ale i ze 7 letošními mláďatých je teďko 67.
1: Jaký je nejstarší a jaký nejmladší kus a v obecnosti, jakého věku se plameňáci dožívají?
2: Nejstarší kusy tady pochází ještě z dob, kdy pan inženýr Josef Wagner vozil zvířata z Afriky, takže někdy ze 70. 80. let pochází nejstarší ptáci. Z toho plyne vlastně to, že plameňáci jsou velmi dlouhověcí. Spolu třeba s dravci nebo s krokodýly, nebo s želvami, to bývají nejstarší zvířata v zoologických zahradách. No a nejmladší tím mají ani ne měsíc.
1: Říká zoolog Jan Kirner. Ze zoo Olomouc Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

Už za malou chvíli se vydáme za naším kolegou Alešem Spurným, který se vypravil do Arboreta v Bílé Lhotě u Litovle. Jak to tam vypadá, zjistíme za chvíli. Ještě předtím ale zaspívá Rod Stewart.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak jsme vás již před několika dny informovali ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, v arboretu v Bílé Lhotě na Litovelsku propojili expozice. No a na místo se zajel podívat náš reportér Aleš Spurný. Aleši, zdravíme tě do Bílé Lhoty.
2: Krásné dopoledne, ano, slyšel jsem to ve zprávách, nedalo mi to a vyrazil jsem na místo, je to opravdu pěkně propojeno, pěknou klikatou štěrkovou cestičkou, takže už můžete z rozkvetlého arboreta přejít do expozice a prohlédnout si staré zemědělské hanácké stroje. A čím je arboretum v téhleté době zajímavé, atraktivní, to nám řekne jeho vedoucí Barbora Součková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem tady byl na jaře, ale musím říct, že teď mě to ohromilo ještě víc, protože tu vidím tu dužnatou zeleň, různé odstíny zelené a nejen zelené listy mají zdejší vzrostlé stromy. A když se podívám o něco níž, tak spousta květin rozkvetlých. Arboretum se nám v této době pěkně vybarvilo.
3: Ano, je to pravda, protože na jaře všechno jenom raší, ale teď to máme v té plné zelení. Rozkvétá spoustu trvalek a taky některé keře a stromy a je to prostě krásný kus, je to oáza klidu a stínu v tomhle horkým létě.
2: Máte pravdu, je tu i klid, není to přelidněno, přesto jsem tu potkal návštěvníky, tak jedni přijeli z Olomouce, kterých jsem se ptal, druzí z jižních Čech a říkal jsem, tak to jste asi nepřijeli kvůli arboretu a to jste přijeli na hrad Bouzov, tak se na mě dívali, jako kdybych spadl tady z nějakého stromu a říkali, ne, my vyhledáváme tyhle ty arboristické expozice a jsme tady speciálně kvůli tomu arboretu a když už tu jsme, tak si zajdeme i na ten hrad Bouzov. No a pak jsem tu potkal pána s fotoaparátem, s větším fotoaparátem, než mám já, který mi prozradil, že je ze Šternberka a že už sem jezdí 30 let, je to tak?
4: Dobrý den, ano, je to tak, pane redaktor má pravdu, jezdíme sem s dětma, mám teda 4 dcery, jezdíme sem už asi 35 roku, takže dokážu v čase vidět ty změny arboreta a jezdím sem rád, jezdím sem často a líbí se mi tu.
2: Tak co se tu proměnilo?
4: Proměnilo se to v podstatě, bych řekl nic, ale to arboretum zraje jak víno, takže já dokážu posoudit prostě ty změny, takové ty drobné změny, které třeba návštěvník, který přijde poprvé, by nepoznal. Jezdím sem rád ráno, jezdím sem rád v poledne, večer, v zimě, kdykoliv, protože fotím, tak ty světelné podmínky tady jsou úžasné a mám tisíce fotografií z arboreta a můžu říct, že z každé návštěvy ty fotky jsou úplně jiný. Takže to je to, co se mi na tom arboretu líbí a co se tady mění.
2: To znamená, že to je místo speciální, že je opravdu promyšlená ta sadba, protože jinak byste jezdil ke Štemberku do lesů a fotil tam.
4: Přesně tak, ale lesy prostě mají jiný způsob růstu, jiný způsob prostě pocitu nebo jiný způsob dojmu tam člověk získá. Arboretum je lidský výtvor a obdivuji tady zakladatel arboreta, pana Riedla, který viděl do budoucna.
2: To je jedna z těch novinek, socha Kvido Riedla, o které jsme mluvili už na jaře, když jsem se tu zastavil, ale není to jediná socha, která zabydlela tento prostor.
3: Ano, kromě sochy Kvidy Riedla je to jeho reliéf, teda k 80. výročí jeho úmrtí. Je tady ještě jedna, u rybníka je nová socha vodní víly, která se jmenuje Žovka. Žovka se jmenuje proto, že den po jejím osazení na svátek Žofie začalo konečně pršet po dlouhým suchu.
2: No jak to počasí letošního léta zvládají vaše stromy, ty mají asi hluboké kořeny, ale i ty menší rostliny?
3: Mají hluboké kořeny, teďka když se podíváte, jak zapršelo, tak je všechno krásně zelený, ale je pravda, že s tou vodou teda bojujem taky, tak jako všichni ostatní.
2: Z těch zajímavých zemědělských strojů tu můžete vidět třeba mlátičku vyrobenou z Třebíči, žebřiňák z 30. let 20. století, potom také stabilní motor, secí stroj, obilný žací stroj s hrsťovacím zařízením, lis na slámu a potom také, tohle jsem viděl teda v té venkovní expozici, a máte i vnitřní?
3: Ano, máme i vnitřní expozici, která funguje už od roku teda 2022. Letos přibyly dva nové stroje a to je šrotovník a líheň na drůbež.
2: propojuje arboretum s tou expozicí stezka vedoucí kolem zámečku dříve historické tvrze středověké, které se budeme věnovat v našem seriálu pondělním Panská sídla střední Moravy. Na té historii mě zaujalo, že tu původně prvně sídlili zřejmě páni, kteří měli ve znaku kolo a tím se vyznačovali, tak se dnes označují. Pod tím zámečkem je rybníček s můstkem. Ten nám taky trochu zezelenal, ten rybníček.
3: Ano, máme ho pokrytý rostlinou, která se jmenuje okřehek. Ona jenom plave na hladině a ztratí se.
2: Vím, že tady občas plavou na hladině i kachny, teď je nevidím. Jaká zvířátka tu můžeme potkat?
3: No, nejvíc tady máme samozřejmě veverek. To je takový náš maskot vlastně. Ano, kachny. Máme užovku, občas můžete vidět, tady se plazí kolem rybníka, různé druhy ptáků a hmyzu.
2: No a vydržíte v ruce knížku s hmyzem, toho je tady určitě taky spousta, ale není to katalog hmyzu vyskytujícího se v arboretu?
4: Ne, to je katalog základní umělecké školy Miroslava Stibora v Olomouci, který jsem si zapůjčil tady na foyer nebo ve vstupní místnosti do arboreta, kde probíhá výstava této základní umělecké školy. A jako všechny výstavy, které tady bývají, tak má vztah k přírodě a k rostlinám, k živočichům a tak dále, takže za mě perfektní.
2: Výstava tu bude v vidění celé prázdniny?
3: Ano, je tady až do konce srpna.
2: Jak máte otevřeno?
3: Máme otevřeno vždy od úterý do neděle od 8.30 do 18 hodin.
2: Z arboreta v Bílé Lhotě, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Hana Zagorová dneska už to ví, tak se jmenuje píseň, kterou právě dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vy už také dneska víte, díky našemu regionálnímu stopaři Aleši Spurnému, že můžete vyrazit do Arboreta v Bílé Lhotě. Já vám přidám ale ještě jeden takový tip, a to konkrétně na dnešek, protože dnes už probíhají historické prohlídky ve zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou. Probíhají od 9 hodin do 16 hodin, jsou to historické prohlídky, takže průvodci budou v dobových kostýmech, přiblíží vám historii těch zpřístupňování jeskyní. Není nutno si vstup rezervovat, vstupenky jsou přímo u pokladny, takže pokud ještě přemýšlíte, kam dnes třeba v brzkém odpoledně vyrazit, tak můžete do Teplic nad Bečvou. Za malou chvíli už jsou tady Babské rady, ještě předtím ale Žalmán a Barevný šál.

0: Trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Electric Light Orchestra zpívali svou píseň Heaven Only Knows, což by se dalo přeložit něco jako ví to jen Bůh. A to si myslím, někteří z nás určitě říkáme, když se snažíme vybrat a poznat zralý meloun v obchodě. To, jak ho poznat, vás naučí babské rady a řeknou vám také, jak se vyplatí využít i jeho bílou část.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za malou chvíli je tady poledne, pokud se připravujete k obědu, přeji vám dobrou chuť. Ve studiu se za chvíli objeví Honza Faltýnek a aktuální zprávy a poté také Tomáš Kedzior. Připraveny jsou písničky na přání. Krásnou středu vám přeje Vilém Pospíšil.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud potrestal řidiče přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti. Strop chrámu ve Staré Vodě u Libavé je v kritickém stavu. Muzeum v Šumperku dnes zve na prohlídku výstavy o dějinách města. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Zaplatit taky musí náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3leté vězení.
2: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces, jinak z řádného života.
0: Strop poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku je v havarijním stavu. Podle odborníků jsou na tom stejně i krovy a omítky. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozená. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela, řekl správce poutního místa Aleš Tománek. Kompletní rekonstrukce chrámu by mohla stát 120 milionů korun. Na komentovanou prohlídku výstavy pojmenované Šumperk, příběh starý 750 let, dnes můžou vyrazit zájemci do vlastivědného muzea v Šumperku. Začíná v 17 hodin, uvedla to mluvčí muzea Eva Valová.
3: Návštěvníky naší první letní komentované prohlídky budou provádět hned 3 odborníci. Archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Na výstavě s názvem Šumperk, příběh starý 750 let, představí 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města. Sport.
0: Tenistku Marii Bouskovou čeká odpoledne na pražském turnaji okruhu WTA souboj o postup do čtvrtfinále. Úřadující vítězka nastoupí proti Američance Leeové. Bousková vyhrála 9 z posledních 10 zápasů. V utkání s méně známou soupeřkou bude spoléhat i na to, že v aktuální sezóně se jí daří na kurtech držet stabilní úroveň.
4: Byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní co nejdýl tedy během té sezony a za to jsem ráda. Samozřejmě snažím jít do každého zápasu nastupat do toho stejně, ať je to tady, ať je to ve Wimbledonu a držet si nějakou tu úroveň a být připravená přesně tam být dlouho a být připravená fyzický zápas, jinak než jít do toho naplno, se k tomu nedá přistupovat, ať je tam kdokoliv. Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě polojasno až oblačno, večer až zataženo a v Jeseníkách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Zítra čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty dosáhnou k 18 až 22 stupňům, v Jeseníkách k 10 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D35 se na kilometru 289 ve směru na Olomouc u Velkého újezdu. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také ve středu odpoledne vám pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Také dnes začínají písničky na přání, také dnes máme stejná čísla jako vždycky. Do vysílání se dovoláte na 221 555 444 a SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc přijímá vaše zprávy na 723 70 33 51. Věřím, že číslo máte uložené, pokud ne, tak si ho uložte pro lepší a rychlejší posílání zpráv. Přejeme dobré odpoledne a právě začínáme.

Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc zdraví všechny, kteří nás poslouchají v Herolticích, třeba také pana Bertu, pana Břeťu ze Štítu, pana Miroslava Kubíčka, píše nám posluchač Milan, takže zdravíme srdečně do Heroltic. Věnování je také k narozeninám, a to 80. panu Stanislavu Poučovi do Uničova. S přáním pevného zdraví, štěstí a pohody do dalších let blahopřejí Míla s Františkem.

0: Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Lidku do Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. A dneska posílám písničku Elišce do Václavova, Staničce do Lomnice, Mládce do Přáslavic, panu Robertovi do Olomouce, Lidušce Loničkové, Dášence, Zdeničce do Hrochova, Vlastičce do Krnova a panu Františkovi od Brna přeji, ať už ho ty neduhy přestanou trápit a ať už je z toho všeckého venku a hlavně zdravíčko. Vám, pane redaktore, moc děkuju a někdy se zase těším na slyšenou.
0: Tak my pěkně zdravíme, s Českým rozhlasem Olomouc posíláme písničku také dalším, například do Palonína k dnešním narozeninám Zdeňkovi Fojtovi. Zdraví, vitalitu, mnoho kilometrů v nohách a krásné zážitky ze seniorského tábora přejí přátelé. Písnička je k dnešnímu proslněnému dni paní Lidce do Jeseníku, která nám teď volala. Hodně zdraví a dobré nálady přeje posluchačka Anička.

0: Českého rozhlasu Olomouc a paní Majka Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tuto sobotu budou moji kamarádi, Tršičáci všichni vědí, o koho jde, ženit svého prvního syna. Takže tuhle písničku posílám především budoucím novou manželům. No a samozřejmě pozdravuju Mirku do Štenberka. Děkuji Tomáši, s pěknou službou přeji.
0: Naslyšenou. Věrování do Prostějova, naší sestřičce Magdě Přikrylové. Hodně zdraví, lásky, hodně božích požehnání a všeho dobrého. Společně přejí Hela, Pepa, Míra, Jára, Romek, velké rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc ve středu 22. července. Zdravíme teď paní Aničku, která nám volá ze Štemberka. Dobré poledne.
1: Dobrý den. Prosím vás, chtěla bych zahrát píseň Až budeš má, ať léta plynou. Už jsem byla včera 70 roku vzala a mám 90 roku a jsem už 8 let vdova a tak jsem chtěla, jestli byste mě tu píseň zahráli. Jsem babička od Davida Krejčího, od hokejisty.
0: Takže hezky zdravíme, připomeňte si toto krásné výročí právě s tou vybranou písničkou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v písničkách na přání pozdravíme paní Toničku z Rodoltic. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji vám. Písničku posíláme Zdenku Švédovi do Horních Studenek. Zdenečku, všechno nejlepší k narození nám. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání ti přeji Švédovi z Rodoltic. Písnička taky patří Aničce Rakové do Petrova, manželům Srovnalovým do Rapotina, Machusovým, rodině Machusové z Rutic, mojí dlouholeté kamarádce Regince Fojtíkové do Sobotina a všem zahrádkářům z Petrova a Sobotina. A vám, pane direktor, mockrát děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Naslyšenou, věnování přidáváme také paní Majce do Tršic, která před chvilkou volala zdraví Mirka ze Štemberka, a věnování je také pro paní Aničku Krejčovou, taktéž do Štemberka.

0: Marcel Zmožek zpíval v Českém rozhlase Olomouc a máme tu paní Marii z Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví Marušce do Hrabišína, Lidušce do Olomouce, Zeničce do Prostějova, Vláďovi do Tovačova. A včera jsem se seznámila s Jindřiškou z Chropině. Je to moc milá paní a jsem ráda, že mě tak srdečně přivítala. Tak písnička je i pro ní. A ještě ať potěší písnička pana Bohouše z Olomouce. Vám, pane Tomáši, moc děkuji a zase někdy naslyším.
0: Pěkně pozdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Posíláme oblíbenou písničku Růže z Texasu.
2: Jedu vám takhle stezkou dát koňu. Před sebou

0: Český rozhlas Olomouc, středeční písničky na přání paní Milada z Přáslavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, zdravím všechny pracovníky v Českém rozhlase Olomouc a písnička bude také pro ně a také všechny posluchače. A písničku a hodně zdravíčka posílám Helence z Uhelné, Aničce z Dovápené, Lidušce do Jeseníku, Zdenice s Kočenkou do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Evičce s Františkem do Strukova a Elišce Záclavova. Všem přeji pěkný den, písnička je také pro vás a děkuji za vyhledání. Naslyšenou.
0: My zdravíme Přáslavice, věnování paní Blance Černé na rejvíz k dneške včerejším narozeninám. Blanko, nedělej si z toho nic, že uješ ti o rok víc. Vše nejlepší, štěstí, zdraví a spokojenosti přejí Honza a Lidka. Písnička je také pro paní Magdu Stejskalovou do Postřelmová k jejímu svátku. Blahopřeje Majka Blašková.

0: Biograf Láska, zpátky do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Zdeňku z Hrochova, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrad jen tak pro radost a pro potěšení a k tomu dobrému obědu. A to Lidušce Ukytilové do Jeseníku. Lidušku, děkuji ti za krásnou písničku. Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Kropině, Taňko, Stanice do Lomnic, Hance do Předmostě a Marušce do Hrabočina. Díky, pane Tomáči, a zase někdy na shledanou.
0: Hezky zdravíme manželce Drahušce, paní Božence z Vrbna a Vlastině do Krnova. Pro potěšení a radost k odpolední kávě mnoho zdraví, štěstí a pohody přeje pan Jiří z Vrbna pod Pradědem. Hrajeme také do Bruntálu Zdeňkovi Hublíkovi k dnešním narozeninám. Štěstí, zdraví, lásku a vše nejlepší přeje Anička.

album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme paní Aničku Dobludová. Dobrý den.
5: Hezký den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního. Dnes mám krásný den, plný překvapení, tak mi zahrajte písničku. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Ludova, paní Marci do Žilové a Tuláčkovi od Brna a všem Bludovákům. A děkuju, pane Tomášku.
4: Pěkně zdravíme, věnování Švédovým do Rodoltic, děkujeme za písničky a jsem ráda, že jsem vás slyšela, píší Srovnalovi z Rapotína. Do Mohelnice paní Helence Rosťové, ať se na ní štěstí směje, zdraví posluchačka Andula, také paní Aničce Bartošové pro pěkný den od Aničky a Jiřího a zdravíme také do Javora, Marušce, také Jarmilce a mým přátelům, mám vás moc rád, píše děda.

0: písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme teď paní Milenu Dobroumová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače tohoto krásného olomouckého rozhlasu a hlavně bych chtěla pozdravit ty mé šuplikáře a byla by to paní Irenka z Hulína, pan František z Javorníku, pan Petr z Přerova, potom pan Jiří z Litovle a Hanička z Moravského Berouna. Všechny moc pozdravuju, přeji jim hodně zdraví, ať jsou veselí, ať mají dobrou náladu a hlavně ať jsou hodně zdraví. Toto vám přeju

Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Lidku do Jeseníku. Děkuji za písničku, přeji vám hezký den a píše paní Dáša. Také pro Danušku Drábkovou z Růžového údolí pro radost a k potěše srdíčka písničku nechává hrát pan

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vedení Olomouce schválilo pořízení takzvaných chytrých detektorů zvuku. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na sportoviště. Dělníci staví ve Vrbátkách na Prostějovsku hasičskou zbrojnici. Zítra bude oblačno s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Olomouci by měly od podzimu fungovat chytré detektory zvuku. Ty automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Více Jan Langer z magistrátu.
4: Je to bezpečnostní systém, který má sloužit opravdu k detekci tohoto jednání. Není to systém, který by měl sloužit k nějakému nahrávání nebo sledování, to vůbec ne. Takže běžnou hovorovou řeč, i kdyby byla emotivní a řekněme trošku zvýšená, tak by detekovat neměl.
2: Více než 100 obcí, klubů nebo tělovýchovných jednot Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj vyhlásil program po několikaleté přestávce. Mezi žadatelé rozdělí 69 milionů korun. Jednotlivé projekty mohly získat až 3 miliony korun, řekla mluvčí kraje Eva Knajblová. Takovou částku získali například Charváty na Olomoucku, které peníze využijí na budování multifunkčního sportovního sálu. Do stavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče investuje samospráva Vrbátek na Prostějovsku. Obec, jejíž součástí je i vesnice Štětovice a Dubany, doteď žádné zázemí pro hasiče neměla. Více nezávislá starostka Hana Kulhajová.
5: Součástí té stavby byla i přeložka plynu, protože ten plynovod by v podstatě vedl pod stavbou nebo pod budovou té zbrojnice, takže jsme začali přeložkou, máme základy, nějakým způsobem piloty se tam museli vybetonovat. Sport.
2: Vodní slalomářku Martinu Sadkovou čeká první závod letošního mistrovství světa. Stejně jako další kánoisti nastoupí v americké Oklahomě do kvalifikace a pak do týmové soutěže. Sadková je vedoucí ženou světového poháru, ale kvůli tomu teď nemá vyšší očekávání.
6: Pokud bych se tady vyjela finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku.
2: Kvalifikace kanoistů začne po 17. hodině.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D1 na 240,5 kilometru u Tištína ve směru na Brno. V odstavném pruhu stojí porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou veleúspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přeci měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy
1: jste... Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy Isa, introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. Mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? Nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy a svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hygienici při kontrolách táborů v Olomouckém kraji udělili jen jednu pokutu. Historická zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů uzavřená. Olomoucká univerzita zve na komentovanou prohlídku botanické zahrady. Zítra bude oblačno s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Celkem 16 kontrol letních táborů provedli na konci června a začátku července hygienici v Olomouckém kraji. Pokutu udělili jednu ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování. Uvedla to mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
4: Průběh letošní táborové sezóny je prozatím bez komplikací. Neřešili jsme žádné mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím a nevyskytla se ani žádná epidemie nebo zvýšený výskyt infekčních onemocnění.
2: Zákaz vstupu platí do renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou. Důvodem je havarijní stav dřevěné stolice, na které jsou zavěšené zvony. Vedení města se snaží na opravu hlavního taháku prohlídkové trasy městské památkové rezervace zajistit peníze.
5: Po schodech 24 metrů vysoké zvonice mě vede lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
6: Jako statika budovy jako taková narušená nijak není. Bohužel ta zvonová stolice, která je vlastně v té budově vložená, tak to je v havarijním stavu. Ono, ty defekty jsou téměř všude. Celá ta konstrukce vlastně bude velmi pravděpodobně potřebovat kompletně vyměnit.
5: Původce, dřevomorka.
6: Dřevomorka, stáří, zatékání, těch důvodů bude víc. Ona je původní, jo? Ona je tady fakt přes 400 let, tak prostě bohužel. No a bude se muset připravit projektová dokumentace na kompletní obnovu.
5: Místostarosta Vlček věří, že opravy by mohly začít už v příštím roce. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Obyvatelé a návštěvníci Olomouce se dnes můžou zúčastnit komentované prohlídky univerzitní botanické zahrady. Začátek je v 16.30.
7: Vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák se podle informací univerzitního webu zaměří na rostliny vrcholného léta. Návštěvníci můžou i ochutnat ojediněle pěstované plody. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty je nyní zhruba 1500 druhů rostlin. Zájemci ji najdou ve smetanových sadech nedaleko centra v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. Apoel Nikózie na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny. Barák má v národním týmu na kontě 44 zápasů a 11 gólů. Naposledy reprezentoval před 2 lety.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se objeví lokální přehánky nebo občasný déšť. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy s nárazy kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na dálnici D1 na 295. kilometru u Trnávky u Lipníku nad Bečvou ve směru na Brno. Kvůli opravě mostu je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc, přeje Tomáš Kedzior. Soutěž hřebíky za chviličku, také rubrika Od Pradě do Nahanou, tu zvládneme a navštívíme tentokrát Věšky, podíváme se na Přerovsko a chystáme také dnešní humoriádu. Naším hostem bude Libuše Švormová, to ale až ve 16:00. Tak přeji pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: hřebík na holičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Po třetí v týdnu tady máme soutěž, v níž vás vítá Tomáš Kedzior. Po třetí v týdnu namízíme skvělé ceny, jako je třeba pánské tričko Českého rozhlasu bílé velikosti L a nebo XL, plátěná taška Českého rozhlasu nebo kniha s názvem Láska na klíč. Je to romantický příběh, knížka od vydavatelství Kazda a také spousta cereček, zajímavých a velmi pěkných či audioknih. Soutěžní telefon 221 555 444. Připravený je také Tomáš Kedzior se soutěžními otázkami. Dneska nejsou tak jednoduché jako včera. Tak hezký dobrý den, koho pak vítáme na telefonu?
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, tady je Michal z Libiny.
2: Michale, my zase zdravíme, no já se taky těším, takže 10 otázek, za 3 správné odpovědi výhra a limit 10 vteřin na otázku. To jsou pravidla, Michale, tak pusťte se do toho.
3: Ano, takže já bych dal jedničku na rozjezd.
2: Dobře, druhým nejlidnatějším městem Olomouckého kraje není Libina, ale Prostějov, Přerov a nebo Šumperk.
3: Nejlidnatějším?
2: Druhým.
3: No.
2: Michale, druhým, 5 vteřin.
3: Tomu navíc. Prostějov?
2: No. Ale docela těsně. Druhý Prostějov má 43 tisíce obyvatel, něco přes. Přerov má potom 41 tisíc a Šumperk asi 25. Samozřejmě, že vede Olomouc. Michale, tak co dál?
3: Dál dvojku.
2: Dvojka. Ve které části Šumavy leží její nejvyšší vrchol? Buď to v České, nebo v Německé, nebo v Rakouské?
3: Je, tak to budu vyloženě typovat. Zkusím rakouské.
2: Dáváte rakouskou. Tentokrát to bylo Bčko. Německá je to hora s názvem Velký Javor. Leží v německém Bavorsku asi 4 kilometry za naší hranicí a pro úplnost měří 1465 metrů. S panem Michalem se tedy loučíme a zdravíme. Koho pak? Dobrý den.
4: Dobrý den, to je Svaťa Poňovice.
2: Svaťo, první dvě otázky jsou fuč, je to další vaše.
4: Takže trojku.
2: Takže trojku. Člověk generace Z se narodil v 60. letech 20. století, v 80. letech 20. století a nebo zhruba dekádu před nebo po roce 2000.
4: Tak to je až ten rok 2000.
2: Jo, je to ono. Přibližně od poloviny 90. let 20. století do roku 2010, tak to je generace Z. No, Svaťo, co dál?
4: Zkusíme čtyřku.
2: Jakou barvu určitě nebude mít minerál s názvem český granát? Zelenou, červenou nebo purpurovou?
4: Zelenou.
2: Zelenou, je to tak, protože český granát je specifický pro své sitě-rudé zbarvení, říká se tomu taky barva holubí krve. No a teď, Svaťo, otázka. Šestku. Při jaké teplotě má voda maximální hustotu? 0 stupňů, plus 4 stupně, anebo plus 36 stupňů, jako je teplota lidského těla?
4: Plus 4 stupně.
2: Dáváte 4 stupně, jako byste to věděl. Je to pravda, já k tomu ještě něco dořeknu, Svaťo, velký potlesk pro vás.
4: Dneska mi to vyšlo.
2: První výhra této soutěže, blahopřejeme. Pan Svaťa už bude vybírat, já k tomu dodám, že tato zajímavá tepelná anomálie vody umožňuje přežívání vodních organismů v zimě, když se voda o 4 stupních plusu drží u dna. Tak to je taková na doplnění drobnost a mítáme už koho pak, dobrý den.
5: Dobrý den, Alena.
2: Paní Aleno, takže i vy jste, myslím, volala v tomto týdnu, jestli si dobře pamatuji, nevyšlo to.
5: Ano, nevyšlo.
2: Ale teď už snad ano. 5, 7, 8, 9 a 10.
5: Tak pětku.
2: Pětka. Která řeka také protéká Prahou? Kromě Vltavy a Berounky je to ještě Rokytka, Bobrůvka a nebo Bíkovka?
5: To Cčko.
2: To Cčko. Je to těžká věc, možná i pro Pražáky. Rokytka to je. Ale no tak ani dnes ne. Zdravíme a snad do třetice. Někdy příště naslyšenou. Čtvrtý soutěžící. Kdo to bude? Dobrý den.
6: Dobrý den, posluchačka Eva.
2: Takže zdravíme do Kroměříže. Evo, 7, 8, 9 a 10. Tak co si dáte?
6: Tak 7.
2: Je to taková cestovatelská prázdninová otázka. Představte si, Evo, že stojíte vedle gejzíru a navštívila jste sopku s názvem Hekla. V jaké zemi to bude? Švédsko, Island nebo Norsko?
6: Bčko.
2: Dáte Bčko, Island. No jejda, těch sopek a gejzíru tam ale je nepočítaně. Evo, 8, 9, 10.
6: Osmička.
2: Osmička. co ve vodáckém slengu označuje slovo pačina. Pačina buď to je plátno na plachty, nebo anatomicky tvarované madlo, nebo rukojeť, a nebo je to prostřední stěžeň.
6: Evo, Ačko.
2: Dáte Ačko, je to těžké. Kdo není vodák, tak to neví. Je to veslo, nebo madlo, nebo ta rukojeť, zkrátka tahle ta věc. Evo, zdravíme vás naslyšenou, tak i v Kroměříži posloucháte Český rozhlas Olomouc a jsme velmi rádi. Další dvě otázky zůstávají na příště, takže Český rozhlas Olomouc a pravidelná soutěž Hřebíky zase zítra touto dobou.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
1: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc teď navštívíme obec Zvole. V centru tam stojí unikátní památka, je ale drobná a ne zcela nápadná. Nyní ji po letech chátrání čeká restaurování, o kterém budeme mluvit teď se starostou obce Radkem Kólem.
1: Je to ta malá kalvárie a my jsme se rozhodli tuto památku zrestaurovat. No a v průběhu příprav bylo zjištěno, že se jedná v podstatě o unikátní památku. Na tom kříži byly umístěny dvě sošky. Zpravidla to bývá Panna Marie a svatý Josef, nebo andělíci. My jsme zjistili, nebo paní historička zjistila, že se tam byly umístěny sošky Panny Marie a svatého Floriána, patrona hasičů.
2: Ten křížek stojí vlastně přímo naproti obchodu, kdo z nás volí, tak určitě ví, o který jde. A vy jste říkal, že vlastně ten příběh, proč je tam ten svatý Florián, má svůj původ hodně hluboko v minulosti, a to vlastně až někdy v polovině 19. století. A ještě navíc souvisí se starým kostelem, který už dneska nestojí, který stojí úplně jinde, než stával ten původní.
1: Přesně tak. Na místě, kde se dnes nachází základní škola, mateřská škola, stál původně dřevěný kostel, který vyhořel. A vedle stál dům, kterému se při požáru jakoby zázrakem nestalo vůbec nic. Takže majitelé tohoto domu, manželé Kichovi, nechali v roce 1857 zhotovit tuto malou kalvárii jako poděkování za to, že jejich dům zůstal zachován. Jinak tomu požáru kostela Zvolského došlo v roce 1854.
2: Krásně o tom píše Jakub Lolek, vlastně učitel bývalý tady ze Zvole, který tady působil, dokonce se v té jeho kronice objevuje vyobrazení toho původního kostela. Mě na tom jenom překvapuje, že vlastně už tehdy jakoby tam použili toho svatého Floriána jako patrona proti ohni, jako poděkování asi jemu, že ten dům ochránil. Vy jste říkal, že ten kříž je v havarijním stavu, takže viděl jsem, že tady máte zpracovanou nějakou studii té opravy, co by to tedy mělo obnášet. Tak kdy k tomu dojde?
1: V průběhu letošního roku by měl být opraven základ kříže a samotný kříž restaurován a v průběhu příštího roku by měl být vyrobený a instalovány ty dvě sošky, které tam kdysi dávno byly a které během času zmizely.
2: Čili neví se, kde jsou ty původní?
1: Neví se, kde jsou.
2: Dneska tam jsou jenom ty čepy, které tam vlastně zůstaly. To je takový smutný příběh těch památek, že to většině končí. Vy máte ale aspoň teda fotografie, byť teda to, co máte vy, tak z toho bych nechtěl dělat nové sochy.
1: Ale máme i lepší fotografie, to má jedna paní kunzhistorička, která obešla spoustu archivů i církevních a tam k tomu našla spoustu podkladů, které nám potom poskytne ve formě nějakého zhodnocení té historie, tady tohoto, té malé kalvárie.
2: Máte už představu, kolik by vás to mohlo stát, protože ono to asi nebude úplně levné. Na druhou stranu je to památka přímo v centru obce.
1: Představu nějakou máme, bude to asi něco kolem 800 tisíc.
2: Se Zvolem Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Středeční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc má před sebou rozhlasovou pohlednici. Za chviličku navštívíme obec Věšky, ale protože jich máme více, nechejte se překvapit, které to budou. Posluchači Českého rozhlasu Olomouc jsou v obou z nich.

0: Věžky máme nedaleko Kroměříže, ale také kousek od Středova a právě do těchto věžek se vydáváme pro rozhlasovou pohlednici od pradědu na Hanou s Mirkem Kobzou a zajímavými dějinami věžek.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Název Věžky je u vesnic v České republice poměrně běžný. V našem okolí najdeme hned dvě obce tohoto jména, poměrně blízko sebe. Větší z nich leží na Kroměřížsku, menší, poněkud tajemná osada, pak rozkládá svůj katastr v krajině na jih od Přerova. V rovinách, které za tisíciletí vyplněly Bečva, Moštěnka a Morava, nánosy štěrku přineseného z dalekých jeseníků či beskyt. Katastr o rozloze pouhých 256 hektarů vyplňuje část území mezi železniční tratí Přerov-Brno a říčkou Moštěnkou. Místo je to rovinaté, nicméně v minulosti docela často ohrožované vodou. A název Věžky bylo to pojmenování míst, která se od jiných odlišovala věžkami, například na branách či na tvrzi. Píší Ladislav Hosák a Rudolf Šrámek ve své knize Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Byla tedy ve věžkách nějaká brána či tvrz? Zatím musíme do historie. Ginter a Friduš, stejně jako jejich sestra Alžběta, všichni z Linavy, v roce 1349 darovali svým vnukům majetky, které vlastnili ve Věžkách, Bochoři, Podolí a v dnes už zaniklých Běškovicích. To je první písemná zmínka o existenci vesnice Věžky, kterou zatím archiváři objevili v olomouckých zemských deskách. Mimo to se zde uvádí, že ve Věžkách tehdy měli jakýsi dvorec. Měl tento dvorec věž nebo bránu s věžkou? Možné to je, jisté, však nikoliv. Takže jsme zase tam, kde jsme byli. Pánům z Linaby však stále ještě v část majetku v obci Věžky zůstala. Obchody s jednotlivými lány i s dalšími částmi obce, stejně tak jako připisování výnosů do věna různých ženských příslušnic tohoto rodu, se objevuje ještě i v následujících letech. Naopak roku 1539 je už osada jednoznačně přiřazena k panství se sídlem v Dobrčicích, kde se jejím novým majitelem stává Ctibor z Dobrčic. Obě obce se pak staly součástí přestavlského dominia, kde zůstaly až do konce patrimoniální správy. Na konci 17. století se majitelem tohoto panství stává rod Hrabat z Magny. Po něm ji drželi hrabata Wetterové von Lillien a od roku 1863 se novým majitelem, teď už velkostatku, protože obec v tu dobu už byla samostatná a přináležela k přerovskému soudnímu i politickému okresu, ale majitelem velkostatku se tedy stává arcibiskup olomoucký Arnošt z Fürstenberga. Po jeho smrti se zdejší statek nově stává majetkem arcibiskupství olomouckého. To platí až do roku 1924, kdy byl zbytek věžského dvora rozparcelován a půdu získali vesměs místní sedláci. Obec Věžky je malebná úzkými uličkami i nízkou, poměrně neokázalou zástavbou. Ta je rozvolněnější než v jiných vesnicích na Hané. Uprostřed vesnice stojí kaple Panny Marie z roku 1821 a kousek od ní také pomník padlých v první světové válce. V roce 1740 byla postavena zdejší boží muka. Obec neměla ani školu, nebylo to potřeba, neboť sousední obec Vlkoš, kam byla vesnice přiškolena i přifařena, byla jen kousek. Věžky jsou malebnou vesnicí, kterou však v budoucnosti čekají proměny. Po katastru částečně má vést stavba obchvatu Bochoře a mluví se dokonce o rychlodráze spojující Vídeň a Brno s Ostravou a Varšavou. To je však ještě hudba daleké budoucnosti. A tak se v klidu člověk může vydat úzkými uličkami a pak se třeba na kole po cyklostezce vydat do Vlkoše a dále ke Chropini. Je to krásný výlet. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z věžek vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud potrestal řidiče přerovské městské hromadné dopravy za havárii v opilosti. Muzeum v Šumperku zve na komentovanou prohlídku výstavy o dějinách města. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Praze. Zítra bude oblačnost s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Zaplatit taky musí náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3leté vězení.
4: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces z jinak řádného života.
2: Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Zástupci litovelské radnice a vodohospodářské společnosti dnes pořádají v areálu čistírny odpadních vod veřejnou debatu. Jejím tématem jsou možnosti řešení zápachu z tamní sušárny kalů. Setkání začíná už za hodinu. Další podrobnosti jsou na webu radnice. Na komentovanou prohlídku výstavy pojmenované Šumperk příběh starých 750 let dnes můžou vyrazit zájemci do vlastivědného muzea v Šumperku. Začíná v 17 hodin, uvedla to mluvčí muzea Eva Valová.
5: Návštěvníky naší první letní komentované prohlídky budou provádět hned 3 odborníci. Archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Na výstavě s názvem Šumperk příběh starý 750 let představí 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leeovou po sadách 7-5 a 6-4. Už teď hraje na pražské štvanici taky Tereza Valentová s Australankou Jointovou a představí se i Dominika Šalková proti Francouzce Dodánové. A dalších 6 českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí kanoisti. Jejich kvalifikace začne po 17. hodině českého času.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě zítra čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně z místy z nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 mezi 10. a 8. kilometrem od Želeče k Drysicím ve směru na Brno. Cestáři tam postupně v levém pruhu opravují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: středeční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc se samozřejmě podívá, co se děje v olomouckém kraji. Vrcholí nám žně a zkusíme se na ně zaměřit, kde co je sklizeno, případně kde co ještě není. Rubrika Co v učebnicích nebylo se zaměří na výraz pravé poledne. Co myslíte, nastává opravdu všude přesně ve 12 hodin? Zeptáme se kolegy Martina Písaříka a Liboše Švormová, tak to je host dnešní Humoriády, která startuje za hodinu. Přeji pěkný poslech.

0: Ve výškách někdy býváme, když jsme na zámku, na nějaké zámecké věži a nebo vyhlídce nebo případně balkónu. Zámecké leto je opět tady. Každý všední den v 9:45 i se soutěží a po 15. hodině vždy opakování dopolední reportáže.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jelen zanedlouho se představí také v Olomouci na velkém koncertě. Tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Máme 22. července a Žně na Hané míří do finále. Pokud zemědělcům neskomplikuje práci počasí, budou mít hlavní plodiny příští týden sklizené. Více si o tom řekneme za chvíli.

0: Mě na střední Moravě přerušili na několik dní přívalové deště z přelomu tohoto a minulého týdne. Sklizeň hlavních plodin se přesto chýlí ke konci. Pokud počasí neskomplikuje pěstitelům další práci, budou mít příští týden sklizeno. Další podrobnosti nám v odpolední Českého rozhlasu Olomouc řekne kolega Michal Poláček. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak jak to vypadá na hanáckých polích?
1: Na přelomu minulého a tohoto týdne, jak říkají zemědělci, zapršelo dožní a to pro ně dost často nebývá dobrá zpráva. Zvlášť pokud jde o přívalové deště. Pole se na mnoha místech rozmočila a tak zemědělci nemohli řádově několik dní sklízet. Ale právě dnes se práce opět naplno rozběhly, říká pěstitel z olomouckých Topolan a předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek.
2: Ty srážky z toho minulého týdne jako přišly ne úplně vhodně dožní, ale myslím si, že jako zemědělci jsme za ně rádi, protože na polích máme ještě další plodiny, které potřebují tu vodu, ať je to cukrovka, kukuřice, slunečnice, soja, brambory. V podstatě mě to, že zapršelo dožní, a nevadí a myslím si, že ty srážky, které přišly, že nemají ani vliv na kvalitu sklizené pšenice, ječmene.
1: Deště z posledních dní pozdržely práce taky na Šumpersku, konkrétně v Lošticích. Stála technika od minulé středy, popisuje Martin Rosta, agronom z Loštické zemědělské společnosti Palomo.
3: Deště nás zastavili minulý týden ve středu a stáli jsme vlastně až do dneška. Dá se říct, že nám tady napršelo dohromady asi 50 mm a bylo to každý den jakoby po přehánkách, po trochách, takže to obilí nestíhalo vysychat, protože taky nebyly vysoké teploty, bylo kolem 20 stupňů. Takže týden jsme nyní sklizeň stáli, ale ode dneška jsme se zase rozjeli.
1: A také loštický agronom Martin Rosta si dešťové srážky z posledních dní pochvaluje. Déšť podle něj po suchu z předcházejících měsíců alespoň trochu zachránil letošní úrodu kukuřice a řepy.
0: Teď máme 22. července, Michale, kdy skončí hlavní část žní?
1: Konkrétně v Lošticích mají za sebou 1/3 sklizně. Jde o zhruba 350 hektarů polí. Martin Rosta odhaduje, že pokud se neskomplikuje počasí a vše půjde jak má, bude s kolegy mít za 8 až 9 dnů sklizeno. Podobně to vidí i Roman Koutek z olomouckých Topolan s tím, že samotné žně začaly letos kvůli suchu a vedru o zhruba týden až 10 dní dřív než v minulých letech.
0: A mají už zemědělci představu, jaká bude úroda?
1: Na to celkové zhodnocení je ještě brzy. U pšenice a řepky to zatím nahané nevypadá tak špatně, jak zemědělci před začátkem sklizně předpokládali. Otázkou ale nyní zůstává, jaké budou výkupní ceny jednotlivých zemědělských komodit, čili kolik peněz zemědělci za letošní úrodu dostanou. U Loštic na Šumpersku pak sucho hodně uškodilo úrodě hrachu a podepsalo se i na úrodě ozimého ječmene, jak vyčíslil tamní agronom Martin Rosta.
3: Ozimný ječmen kolem 8 tun míváme, teďka bylo 6 tun, takže výrazné snížení, ale co bychom chtěli, když 2 měsíce nepršelo. Počasí prostě neovlivníme, to je prostě, musíme to brát tak, jak nám to ta příroda nadělí.
1: Ještě doplním, že v celém Olomouckém kraji obiloviny rostou podle údajů Ministerstva zemědělství na zhruba 85 tisících hektarech, což je o 3,5 tisíce hektarů méně než loni.
0: Dosavadní průběh žní nahané popsal ve studiu Českého rozhlasu Olomouc redaktor Michal Poláček.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak rubrika Co v učebnicích nebylo se chystá, Martin Písaříky připravuje každý den a dnešní téma Pravé poledne. Co myslíte, je pravé poledne opravdu vždycky ve 12 hodin a všude? No, není a dozvíme se za chvilku, jak přesně to je. Po 16. hodině Humoriáda, tentokrát s naším milým hostem Libuší Švormovou a moderátorem Pavlem Kučerou. A Den v kraji, souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl dnešní den, vám nabídneme také dneska. Stačí poslouchat mezi 5. a 6. odpoledne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení Olomouce schválilo pořízení chytrých detektorů zvuku. Strop chrámu ve Staré Vodě u Libavé je v kritickém stavu. Vězeňské společenství pořádá v Jeseníkách kemp pro děti vězňů. Zítra čekejte oblačnost, přeháňkami a teploty do 22 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku, které automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Více Jan Langer z magistrátu.
2: Je to bezpečnostní systém, systém, který má sloužit opravdu k detekci tohoto jednání. Není to systém, který by měl sloužit k nějakému nahrávání nebo sledování, to vůbec ne. Takže běžnou hovorovou řeč, i kdyby byla emotivní a řekněme trošku zvýšená, tak by detekovat neměl.
0: Strop poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku je v havarijním stavu. Podle odborníků jsou na tom stejně i krovy a omítky. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a oprava nejrizikovějších míst, řekl správce poutního místa Aleš Tománek. Na andělském kempu v Jeseníkách tráví tento týden svůj volný čas 43 dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu. Pobyt pro ně pořádá zdarma Mezinárodní vězeňské společenství. Důvody vysvětluje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
3: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma. Děti samotný popisují, že je to pro ně úlevný. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. Sport.
0: Vodní slalomářku Martinu Sadkovou dnes čeká první závod letošního mistrovství světa. Stejně jako další kánoisti nastoupí v americké Oklahomě do kvalifikace a pak do týmové soutěže. Sadková je vedoucí ženou světového poháru, ale kvůli tomu teď nemá vyšší očekávání.
4: Pokud bych se tady vyjela v finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci jakoby říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, v duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku. Počasí.
0: Zítra na střední Moravě čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 12 a foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy s nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: I dnes se zdržíte na dálnici D55 v Olomouci od prvního kilometru v Holici až k Velkému Týnci. Provoz je tam převeden do protisměru kvůli pracím na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
5: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme. Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co ale... houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle, a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme, ta nikdy nesklame, Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sednul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Sýrem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kichací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Dej vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj hlas, prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Hlasovat.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě. Pro jistotu
5: v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale...
16: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se směju. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a směju se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole, taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975, jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no, což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: to... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by týchala, nebo co, takhle asi, prosím, nepší asi tak, prosím.
4: Jde, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dodejte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
3: To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti, tedy když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to byl rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu, a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ily Janžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, no, no, a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Janžurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole. No,
2: to byly hezký, že jo, to byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošný.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohniským, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teraz jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavin, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je skvělý.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, že ne. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá Humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj, vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: No, prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Tak počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo.

0: do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju, já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Léto. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hygienici při kontrolách táborů v Olomouckém kraji udělili jen jednu pokutu. Hejtmanství rozdělí 69 milionů korun na sportoviště. Mateřská škola Pastelka v Karnově má nové dětské hřiště. Zítra bude oblačno s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Celkem 16 kontrol letních táborů provedli na konci června a na začátku července hygienici v Olomouckém kraji. Pokutu udělili jednu ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování. Uvedla to mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
4: Průběh letošní táborové sezóny je prozatím bez komplikací. Neřešili jsme žádné mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím a nevyskytla se ani žádná epidemie nebo zvýšený výskyt infekčních onemocnění.
2: Vedení Písečné na Jesenicku nechalo umístit na budovu obecního úřadu a domu s pečovatelskými byty fotovoltaické panely. Investice vyšla na zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, uvedl to nezávislý starosta Jan Konečný.
5: Je fotovoltaické elektrárny, už jsou nainstalované, ale projekt ještě není úplně dokončený. Je to na budovách domů s pečovatelskými byty a na obecním úřadě. Byly dva důvody. Jeden, snažit se snížit náklady na potřebu energii, ale zejména ten druhý důvod byl zajistit soběstačnost v případě nenadáhlých událostí výpadku proudu, tak aby hlavně obecní úřad mohl fungovat v těch krizových situacích.
2: Krnov dokončil opravu hřiště mateřské školy Pastelka v Jiráskově ulici. Práce trvaly od března. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Vedení školky teď čeká na předání staveniště. Hřiště mateřské školy pak bude přístupné taky veřejnosti, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Děti si můžou užívat nové herní prvky, jedná se o 4 pískoviště, věžovou sestavu s lanovým mostem, s kluzavkou, lezeckou stěnou a prolézacím tunelem, lanovou pyramidu a také hrací věž se síťovým lanovým mostkem a lezeckou lanovou sítí.
3: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bousková porazila Američanku Líovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Další z Češek Dominika Šalková teď hraje první set proti Francouzce Dodinové a vede 5-1.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy s nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 248. kilometru u Stříbrnic na Přerovsku ve směru na Brno. Bourala tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Pěkné odpoledne přeje Tomáš Kedzior. Žněna Hané míří do finále. Pokud pěstitelům nepřekazí práci počasí, hlavní plodiny budou sklizené už příští týden. Podíváme se na to. Vezmeme vás do andělského kempu v Jeseníkách. Část prázdnin tam tráví děti, jejichž rodiče jsou ve vězení. V našem letním seriálu, ve kterém představujeme zvířata ze Zoo Olomouc, se tentokrát zaměříme na plameňáka růžového a bude také předpověď počasí. Přeji dobrý poslech.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku. Automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promile alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Řidiči hrozilo až 3 leté vězení.
3: Čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces, jinak žádného života.
2: Radní Velké Bystřice na Olomoucku schválili rozšíření provozu městského senior taxi. Penzisté na 65 let a lidé s handicapem ho můžou nově využívat k cestám do 7 obcí v okolí. Doteď mohli jezdit pouze po Velké Bystřici a do Olomouce. Více než 100 obcí, klubů nebo tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu. Ten je určený na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové například Uničov získal nejvyšší možnou částku 3 miliony, kterou použije na opravu střechy a konstrukce zimního stadionu, která bude stát téměř 14 milionů korun. Do stavby zbrojnice pro dobrovolné hasiče investuje samospráva Vrbátek na Prostějovsku. Obec, jejíž součástí je i vesnice Štětovice a Dubany, doteď žádné zázemí pro hasiče neměla. Řekla to nezávislá starostka Hana Kulhajová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Celý den sleduje počasí meteorolog Petr Drobek. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Začneme postupně od rána. Jak bylo v Olomouckém kraji ráno, jak se to počasí vyvíjelo během dne?
2: Tak úplně ráno bylo hodně oblačnosti relativně, ale ta se brzo rozpouštěla, takže v průběhu dopoledne vlastně i zasvítilo, ale pak už se začala tvořit od západu a od západu postupovat k nám taková kupovitá velká oblačnost většinou, takže teďkom převažuje oblačná obloha, teploty vystoupily na nějakých 21 až 25 stupňů, no a vítr se rozfoukal západní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaký bude večer a tato noc?
2: Tak stále čekáme hodně oblačnosti a postupně se ojediněle mohou vyskytnout i přehánky. K ránu teploty klesnou na 14 až 10 stupňů a vítr zeslábne a k ránu potom bude mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Na zítřek se slibují nějaké deště, budou i v Olomouckém kraji?
2: Tak ano, zítra čekáme proměnlivou oblačnost, převážně jí bude hodně a postupně se vyskytnou místy přehánky nebo občasný déšť. Větší pravděpodobnost je asi na severní, nebo v severních částech regionu, na Jesenicku, Šumpersku, ale nejsou vyloučené taky v těch jižních částech, na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku a podobně. Očekáváme, že teploty zítra budou o něco nižší než dneska, od 18 do 22 stupňů, na horách od 10 do 14 a povane mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V silnějších přehánkách mohou místy foukat i nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Tak uvidíme, jaký bude zítřejší den a kolik těch přehánek nakonec bude. Tak to byl meteorolog Petr Drobek. Vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Tady ta písnička je ryze letní a to téma, které budeme mít za chvíli, je také letní. Jsou to žně, které nahané opravdu míří do finále. Zjistíme, kde a co už je sklizeno a co ještě chybí.

0: trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Změny, sestupy, poklesy, prolapsy pánevních orgánů u ženy a inkontinence jsou nepříjemné, jsou choulostivé, ale vůbec nejsou vzácné. Právě na ně se v medicíně specializuje obor urogynekologie a také lékař doktor Vladimír Boháč. Zaměřila se na ně i poradna apatika Českého rozhlasu Olomouc. Znovu si můžete lékaře urogynekologa poslechnout v prázdninové repríze poradny apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Žně na střední Moravě na několik dní přerušily přívalové deště z přelomu minulého a tohoto týdne. Sklizeň hlavních plodin ale už míří do závěru a při příznivém počasí budou mít zemědělci příští týden hotovo. Více nám teď poví kolega Michal Poláček.
2: Na přelomu minulého a tohoto týdne, jak říkají zemědělci, zapršelo do žní a to pro ně dost často nebývá dobrá zpráva. Zvlášť pokud jde o přívalové deště. Pole se na mnoha místech rozmočila a tak zemědělci nemohli řádově několik dní sklízet. Ale právě dnes se práce opět naplno rozběhly, říká pěstitel z olomouckých Topolan a předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek.
3: Ty srážky z toho minulého týdne jako přišly ne úplně vhodně do žní, ale myslím si, že jako zemědělci jsme za ně rádi, protože na polích máme ještě další plodiny, které potřebují tu vodu, ať je to cukrovka, kukuřice, slunečnice, soja, brambory. V podstatě mě to, že zapršelo do žní, a nevadí a myslím si, že ty srážky, které přišly, že nemají ani vliv na kvalitu sklizené pšenice, ječmene.
2: Deště z posledních dní pozdržely práce taky na Šumpersku, konkrétně v Lošticích. Stála technika od minulé středy, popisuje Martin Rosta, agronom z Loštické zemědělské společnosti Palomo.
4: Deště nás zastavili minulý týden ve středu a stáli jsme vlastně až do dneška. Dá se říct, že nám tady napršelo dohromady asi 50 mm a bylo to každý den jakoby po přeháňkách, po trochách, takže to obilí nestíhalo vysychat, protože taky nebyly vysoké teploty, bylo kolem 20 stupňů. Takže týden jsme nyní s klidem stáli, ale ode dneška jsme se zase rozjeli.
2: A také loštický agronom Martin Rosta si dešťové srážky z posledních dní pochvaluje. Déšť podle něj po suchu z předcházejících měsíců alespoň trochu zachránil letošní úrodu kukuřice a řepy.
1: Teď máme 22. července, Michale, kdy skončí hlavní část žní?
2: Konkrétně v Lošticích mají za sebou 1/3 sklizně. Jde o zhruba 350 hektarů polí. Martin Rosta odhaduje, že pokud se neskomplikuje počasí a vše půjde jak má, bude s kolegy mít za 8 až 9 dnů sklizeno. Podobně to vidí i Roman Koutek z olomouckých Topolan s tím, že samotné žně začaly letos kvůli suchu a vedru o zhruba týden až 10 dní dřív než v minulých letech.
1: A mají už zemědělci představu, jaká bude úroda?
2: Na to celkové zhodnocení je ještě brzy. U pšenice a řepky to zatím nahané nevypadá tak špatně, jak zemědělci před začátkem sklizně předpokládali. Otázkou ale nyní zůstává, jaké budou výkupní ceny jednotlivých zemědělských komodit, čili kolik peněz zemědělci za letošní úrodu dostanou. U Loštice na Šumpersku pak sucho hodně uškodilo úrodě hrachu a podepsalo se i na úrodě ozimého ječmene, jak vyčíslil tamní agronom Martin Rosta.
4: Ozimný ječmen kolem 8 tun míváme, teďka bylo 6 tun, takže výrazné snížení, ale co bychom chtěli, když 2 měsíce nepršelo. Počasí prostě neovlivníme, to je prostě, musíme to brát tak, jak nám to ta příroda nadělí.
2: Ještě doplním, že v celém Olomouckém kraji obiloviny rostou podle údajů ministerstva zemědělství na zhruba 85 tisících hektarech, což je o 3,5 tisíce hektarů méně než loni.
1: Průběh letošních žní nahané sleduje kolega Michal Poláček.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Historická renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Dřevěnou zvonovou stolici napadla dřevomorka a vedení města teď hledá peníze na opravu jedné z hlavních památek městské památkové rezervace. Český rozhlas Olomouc byl na místě.
1: Tak tudy letos žádný turista ještě nešel.
2: V létě už bohužel nikdo.
1: Tak
2: pojďme dál.
1: Po schodech 24 metrů vysoké zvonice mě vede lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: To nejzajímavější, co tu je, není jenom ta samotná stavba, to znamená krásná renesanční zvonice ze začátku 17. století, ale především to, co ukrývá uvnitř, a to je kolekce tří historických zvonů, každý z jiné éry. Je to vlastně gotický svatý Jakub z roku 1464, potom renesanční svatý Michal z roku 1604 a barokní svatá Barborka z roku 1695.
1: Teď ty zvony ale už několik týdnů ve městě nemůžeme slyšet a důvodem je havarijní stav zvonové stolice.
2: Asi tam úplně nebudeme chodit.
1: Přece jenom není to asi úplně bezpečné.
2: Není to úplně bezpečné, jako statika. Budova jako taková narušená nijak není. Bohužel ta zvonová stolice, která je vlastně v té budově vložená, tak ta je v havarijním stavu. Ono, ty defekty jsou téměř všude. Celá ta konstrukce vlastně bude velmi pravděpodobně potřebovat kompletně vyměnit.
1: Původce, dřevomorka.
2: Dřevomorka, stáří, zatékání. Těch důvodů bude víc. Ono je původní, jo? On je tady fakt přes 400 let, tak prostě bohužel.
1: Vy to máte provizorně zajištěné nějakými železnými vzpěrami v tuhle chvíli?
2: Velmi provizorně. Statik navrhl v podstatě statické zajištění, to znamená té první fáze nějaké nejdůležitější sanace v podstatě té stolice. No a bude se muset připravit projektová dokumentace na kompletní obnovu. Tak samozřejmě naše přání je, aby zastupitelstvo našlo odvahu se do obnovy zvonové stolice pustit a aby jsme třeba už příští nebo alespoň přes příští rok nahody svatého Michala zase slyšeli.
1: Do té doby ale turisty bude průvodkyně Nikola Pavlísková provázet jen kolem zvonice.
3: Chápu to, samozřejmě je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového.
1: Navštívit můžou třeba sklepení měšťanských domů, bývalou synagogu nebo zámecký park s unikátní střešní zahradou. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Den v kraji vás za chvíli vezme do andělského kempu v Jeseníkách. Je to velice zajímavá a užitečná věc.

0: to prostý.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji a návštěva Jeseníků, ale trošku jinak. Mezinárodní vězeňské společenství pořádá i letos právě v Jeseníkách andělský kemp pro děti odsouzených rodičů. Během několika dní si tak mohou odpočinout od starostí a užít si hry, výlety a program s vrstevníky, kteří mají podobnou životní zkušenost.
2: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
3: Hlavním cílem tohoto andělského kempu je dopřát dětem vlastně trochu jiný týden, než obyčejně zažívají. To znamená, že se snažíme připravit takové prostředí bezpečí, ale zároveň i plné zábavy, her, různých tvoření a věcí, které si děti můžou vyzkoušet, které třeba by běžně taky nevyzkoušeli ve svém životě.
2: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
3: Většina těch dětí vlastně je z Moravy, jižní, severní, Vysočina, a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
2: V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
3: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. A zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali, a to je pro ně hodně důležité.
2: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity.
4: Tak si budete hledat někoho, s kým hrajete, si zahrajete ten kámen, pokud to skončí remízou, tak jdete další kolo.
2: Součástí programu jsou také nejrůznější workshopy, říká Dvořáčková.
3: Snažíme se to udělat hodně různorodý, tak aby právě mohly děti třeba i objevit nějaké svoje talenty, třeba nějaké keramické věci, nebo třeba fimo, nebo korálky, nebo háčkování.
2: Těší se na ně i malá Tereza.
5: Já jsem teda tady teďka po páté. Nejvíc se mi tady líbí, jakože tady máme super program.
2: A na co se teda těšíš tenhle týden nejvíc?
5: Já se na tento týden těším nejvíc, že máme diskotéku na konci a i na workshopy.
2: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
6: Ten praktikant vlastně, to jsem dneska dělám poprvé a zatím mě to baví, a jinak tady ten tábor mě strašně baví, je to zábava.
2: Další turnus andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: album skupiny Sweet vyšlo v roce 1976 pod názvem Give Us a Wing. Potvrdilo kýžený přechod kapely k roku a postavení se na vlastní nohy, kdy si všechny písničky napsala sama, včetně hitu Action. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se Sweety.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a vydáváme se opět do zoologické zahrady, tak jako každý den v závěru tohoto pořadu. Vysoké nohy, dlouhý krk a růžové zbarvení, tak to jsou samozřejmě plameňáci. V přírodě žijí v početných koloniích u stojatých vod, no a v olomoucké zoo je samozřejmě mají také.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Takové zajímavé pobrukování, možná trošku nazlobené. Tady ve výběhu plameňáků stojím se zoologem Janem Kirnerem. To hejno je poměrně početné. Vidíme tady dospělé jedince a mám pocit, že se nám tady pod těma jejich dlouhýma nohama proplétají i nějaká mláďátka.
3: Ano, přesně tak. Je jich 7 letos. Je to jeden, řekněme, z nejlepších hnízdních výsledků za celou dobu, co zde plameňáky chováme. Což je už strašně dlouho, třeba od 70. let. Hodně lidí si stěžuje teďko na počasí, že je sucho, ale zrovna plameňáci, tak jim to úplně sedlo, tohle počasí do hnízdní sezóny, protože když si budovali svá hnízda, což jsou takové homole z bláta ve tvaru sopky, tak v ten čas tak jako akorát pršelo, bylo blátivo, a když potom seděli na vejcích, tak naopak nebyly žádné velké průtrže mračen, které by třeba zapříčinili rozbití vajec nebo něco takového, takže zrovna plameňákům tohle počasí letos padlo krásně.
2: Tak pojďme si představit plameňáky. Co je to za ptáky?
3: Plameňáci jsou velice stará skupina ptáků, velice unikátní. Všeobecně známo je asi, že cedí drobné mikroorganismy, typicky třeba korýše z vody, svým zobákem, který opravdu má funkci cedníku. Ale třeba takové jako méně známé zajímavosti ze života plameňáků jsou ty, že oni své růžové zbarvení získávají pomocí karotenoidů v potravě. My jim ho dáváme tak, že granule jsou o tyto karotenoidy doplněny v takové dávce, jakou potřebují, ale když byste třeba se podívala na plameňáka zevnitř, tak i zevnitř jeho orgány jsou takové naoranžovělé, je to díky těm karotenoidům.
2: Ano, my vidíme krásnou růžovou barvu nohou, křídel, zobáku. Odkud pochází plameňáci?
3: Plameňáků známe několik druhů. Je to velice rozšířená skupina. Plameňáci všeobecně žijí v Evropě, v Africe a v Jižní Americe a Střední Americe teda. My zde v zoologické zahradě na kopečku chováme plameňáky růžové a ty můžete potkat v Africe a v Evropě. Občas se stane, že zalítne nějaký zatoulaný jedinec i do České republiky, to je potom velká rarita a všichni ornitologové se na takového ptáka jezdí dívat. Ale s jistotou můžete plameňáky pozorovat třeba v Itálii na takových lagunách v blízkosti moře třeba.
2: Kolik jich tady máte? To hejno je poměrně velké, ale počítat se mi nedaří, protože oni jsou v neustálém pohybu.
3: Počítat je velice těžké. Jednou za rok je ale spočítat musíme při inventurách na konci roku. A to potom děláme tím způsobem, že vyfotíme to hejno několikrát a škrtáme jim hlavičky na papíru. Ale i ze 7 letošními mláďatých je teďko 67.
2: Jaký je nejstarší a jaký nejmladší kus a v obecnosti, jakého věku se plameňáci dožívají?
3: Nejstarší kusy tady pochází ještě z dob, kdy pan inženýr Josef Wagner vozil zvířata z Afriky, takže někdy ze 70. 80. let pochází nejstarší ptáci. Z toho plyne vlastně to, že plameňáci jsou velmi dlouhověcí. Spolu třeba s dravci nebo s krokodýly nebo s želvami. To bývají nejstarší zvířata v zoologických zahradách. No a nejmladší tím mají ani ne měsíc.
2: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo Olomouc Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: S chutí se do nějakého výběhu či klece nebo někam jinam podíváme zase zítra v závěru Dne v kraji. Dnešní vydání končí a s pozvánkou na zítřek je tady ještě jedna aktualita, bohužel dlouhodobá. V Litovli se delší dobu potýkají se zápachem, který pochází a s různou intenzitou se šíří z tamní sušárny kalu. Věc se opět posune někam dál a my se na to podíváme právě v zítřejším Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Poslechněte si po 17. hodině. Za chvíli po zprávách hodinka písniček dechové a lidové muziky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu.

0: Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vedení Olomouce schválilo pořízení chytrých detektorů zvuku. Přerov má další hřiště s vodními prvky. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. V Olomouci by měly začít na podzim fungovat chytré detektory zvuku. Automaticky rozpoznávají výstřely, panický a agresivní křik nebo tříštění skla. Radní schválili pořízení 4 těchto přístrojů. Umístěné budou na třídě Svobody, ve Smetanových sadech, před hlavním nádražím a u vyústění Jeremenkovy ulice na třídu kosmonautů. Více Jan Langer z magistrátu.
3: Je to bezpečnostní systém, který má sloužit opravdu k detekci tohoto jednání. Není to systém, který by měl sloužit k nějakému nahrávání nebo sledování, to vůbec ne. Takže běžnou hovorovou řeč, i kdyby byla emotivní a řekněme trošku zvýšená, tak by detekovat neměl.
1: Veřejná prostranství v Přerově zdobí druhá vodní zahrada. Hřiště s vodními prvky nechalo město vybudovat ve vnitro bloku u ulic Bratří Hovůrkových a Svisle. Hřiště je už dokončené. Do užívání jeho zástupci radnice podle jejich sdělení předají zítra. Inspirací pro nové vodní hřiště bylo obdobné zařízení otevřené předloni na sídlišti v Sokolské ulici. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
4: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
5: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
4: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
6: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
4: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas. Sport.
1: 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr, přechodně místy s nárazy o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 369 při průjezdu Olšany na Šumpersku. Srazila se tam dvě osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Jako vždy po 18. hodině budou vlny našeho vysílání patřit písničkám pro radost, tedy písničkám, které jsou z ranku lidového či dechového. Můžete si o ně volat už tuto chvíli na linku 221 555 444, anebo můžete psát svá přání SMS-kami na číslo 723 70 33 51. No a ta první, ta bude především pro myslivce.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A to je přesně to číslo, které v písničkách pro radost, tedy v lidovkách a dechovkách na vaše přání, vytočila paní Lída z Lichkova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. Tu písničku, pane moderátore, posílám vám, potom kamarádce Jarmile Faltusové z Lichkova a všem lidem, kteří jsou sami a nikdo jim nedá zahrát. A moc krát vám děkuju.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Hrát budeme také k dnešnímu svátku naší hodné mamince, babičce i prababičce, paní Magdě Stejskalové z Postřelmova. Hodně zdravíčka jí přeje celá velká rodina, což může být i inspirace pro vás, pokud znáte nějakou Magdičku, tak stačí buď to napsat, anebo nejlépe zavolat k nám na linku 221 555 444, anebo napsat 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Nikoho vícem nemiloval, vyhrávala Moravská veselka, no a další písničku už vybírala paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku nechávám zahrát a přeji hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka všem, které budu jmenovat. Liduška z Jeseníku, pohádková babička. Liduška z Olomouce, Jana a Jiří z Rošení, Zdenička z Holubic, Zdenička z Rochova, Ládiček z Tovačova a přeji i jeho sestře hodně, hodně zdravíčka. A vám přeji taky z rozhlasu hodně zdraví a štěstí a všem posluchačům, a kterým nikdo nezahraje. Děkuji vám a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Hrát budeme také pro maminku a taťku Crhákovi do Kosova. Zdravíme z Kalábrie, napsali Iveta a Míra. Tak tam bude určitě hezky. No a ještě budeme hrát pro radost pro babičku Hanu Vachutkovou z Úsova od vnučky Haničky.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Mezi takové určitě patří na Šumavě dolina, kterou vám zpíval a hrál Petr Fink. Já už zdravím pana Jendu ze Štětovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám. Zdení Cešinové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s milující kočenkou, Zdenice do Holubic děkuju za pozdrav, Vlastice z Kukálkové do Krnova, Lidusce do Olomouce a Anice Zimové do Štětovy. Všem děkuju za písničky, co mě posíláte. Vždycky to potěší. Pane Matěju, vám děkuju za vyhledání písničky a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
1: Na slyšenou. Hrát budeme sestřenicím i bratrancům do Českého rozhlasu Olomouc. Rovněž pro příjemný večer, ať vás všechny ochraňují andělé strážní. To přeje sestřenice. Dechovečku, drahé mamince, Božence Horníčkové, Zdeňce Šínové do Hrochova, kamarádce Jarmilce, Vendulce Halouskové s Adámkem do Bílovic, Vlastičce Skutálkové, Zlatíčka, posílám vám písničku pro radost a potěšení. Mějte se sluníčkově, pevné zdravíčko, moc se opatrujte, zdraví Broňa. A ještě pojďme zahrát písničku pro Františka od Brna, přeji mu hodně zdraví a pohodové prožití letních dnů. Děkuji, šťastný návrat domů a hodně zdraví, napsala Eva z Modřic u Brna.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Naposledy jste v našem pořadu Hrajeme pro radost slyšeli písničku Voňavá, kterou vyhrávali Jižani. No a co vybrala paní Maruška Skolšová? Nechte se překvapit. Hezký podvečer.
4: Hezký podvečer, pane Jiři. Děkuji za vybrání písničky a poslat písničku pro radost přátelům paní Marušce Faltinkové do Hrabišina s Jiřím, Elišce a Jarkovi Zapletalovým do Rapotina, Hanice Jarkovi do Předmostí, Zdeničce do Holubic, Aničce do Bludova, Jiřince do Sudkova a panu Jardovi Benešovi do řezbářského ateliéru. Jardo, mrzí mě to, nemohla jsem přijít, byla jsem v nemocnici.
3: Dobře.
4: A ještě, no to už je všechno.
3: Necháme to na příště.
4: A všem přátelům.
3: Samozřejmě.
4: Moc děkuji.
3: Mějte se hezky, hodně zdravíčka. Krásný podvečer do nejmilejšího rozhlásku. Prosím pěkně o zahrání všem věrným posluchačům a našim přátelům Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým z Roštění, Věrušce z Olomouce, Božence Horníčkové z Litovle s její rodinou a dcerkou Broničkou Stejskalovou z Olomouce, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova a váženému panu Břetíkovi Pískovi. Všem ty nejkrásnější srdečné pozdravy pro dny všední i sváteční posílají Věrka Halousková s Hodným Adámkem. Také budeme hrát do Švábenic u Ivanovic na Hané milým Magdičkám Novákové a Slunské do Vyškova posíláme písničku s přáním všeho nej, zdraví, rodinné i osobní lásky, příjemných životních okamžiků, splněných přání a boží požehnání, napsala Hela s rodinou Přikrylovou ze Skřípova u Konice.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Veselá trojka vyhrávala cestičku v trávě, no a po telefonní lince se až k nám cestičkou dovolala Lída z Olomouce. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, pane šéfredaktore Jiří Matěju. Přeji i vám hezký poslech a dál i mým přátelům. Dceři Leonce Hrozenové a Kájovi, Jančce a Jiřímu z Roštění, Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Staničce z Lomnice, Jendovi ze Štětovic, Ladičkovi Stovačova i Jindřišce a všem přátelům přeji krásný podvečer, prožití ve zdraví a ve štěstí. I vám přeji krásný podvečer. Děkuji vám pěkně a naschledanou.
1: Naschledanou. Další písničku budeme také hrát pro Aničku z Bludova za polední nejmilejší přání a nejkrásnější písničku z celého milého srdíčka. Veliké poděkování. Přeji krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásky, krásným tanečkem, vše také milé pozdravení Jiřince do Sudkova, paní Evičce, moc paní Marušce Wagnerové z Bludova, paní Emilce z Zábřeha, paní Julince z Přerova, paní Mařence z Kroměříže. Všechny pozdravuje František od Brna. Jo, Evička byla z Modřic, přemýšlel jsem, co je toto mod, a to další už nebudu komentovat. Hrát budeme také pro milou Milušku Markovou z Vidnavy, hodně zdraví, štěstí a už se těším, až se sejdeme. Zdraví, Jarka. Padá.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas! To je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
5: Stále ještě máme pár minut na to, abychom zahráli nějaké písničky, no a tu další vybírala už Jiřinka ze Sutkova. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a posílám přáníčko. Dneska mají Magdy svátek, tak posílám do Podšelmova přáníčko. Magdi, já ti přeju hodně štěstí, zdraví, hodně lásky od celé rodiny a i s Jiřkou. Jiřka ti to posílá a sestra Lida. A ještě bych chtěla pozdravit svoje přátelé, kteří si s náma hrajeme. Je to Anička Dobludová, Maruška Dokolšová, pan Krácový do Postřelmova, Krista do Šumperka, abych na někoho nekopala, paní Kolomazníková do Postřelmova. Mám tady velkou návštěvu na pomáhání vnuka s přítelkyní Moničkou. A to by bylo tak všech. A pozdravuji Tuláčka od Brna.
5: Dobře, mějte
6: se hezky. Děkuji za krásný pozdrav. Naschledanou, pane Matěju, a děkuji, někdy zase příště.
5: Naschledanou, krásné pozdravy do Štítu Břeťovi a tetičce Baťové, myslíme na vás a máme vás rádi, Jarka a Mirek s rodinou. A pro radost k příjemnému poslechu Hance a Jarkovi z Předmostí i Marušce z Kolšova, Marušce a Jirkovi z Hrabišína a Břeťovi ze Štítu zahrát nechávají Eliška a Jarek z Rapoči.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Sobiekurskou vám vyhrávala Krajanka a my už pojďme do nemile za panem Oldou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechno jeho posluchače. Vám, pane Jiří, děkuji za vybrání písničky a zdravím do Doubravice Jendu a Lidušku Gottwaldovi a celou jejich rodinu. Dále Lidušku Šiglou taktéž do Doubravice, do Bohelnice Martu Václavskou, do Zábřeha Davy Sluní Emilku a do Kosova bráchu a celou rodinu a Boženku Petrželovou do Velkých Hlocín. Děkuji vám, nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou. No a pozdrav s písničkou, ať potěší přátelé paní Gottwaldovou, pana Crháka, sestru Zdenku, pana Františka od Brna. Mějte se krásně a ať písnička všechny opravdu potěší a pohladí po duši, napsala Emílie.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud potrestal řidiče přerovského autobusu za havárii v opilosti. Olomoucký kraj rozdělí téměř 70 milionů korun na sportoviště. Renesanční zvonice v Lipníku nad Bečvou je z bezpečnostních důvodů nepřístupná. Zítra bude oblačno s přehánkami.

0: a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz řízení na 3,5 roku vyměřil soud v Přerově 58-letému řidiči autobusu městské hromadné dopravy. V březnu s téměř 3 promilami alkoholu havaroval v místní části Žeravice. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Zaplatit taky musí řidič náhradu škody dopravci. Soudce Tomáš Novotný tak vyhověl návrhu státního zástupce. Muži hrozilo až 3leté vězení.
1: Ten člověk z hlediska osoby není tedy osobou páchající trestnou činnost, on se i samozřejmě kál, lituje, doznává se, čili jedná se tady o sice závažné společensky škodlivé jednání vysoce, ale je to v jeho případě výjimečný exces jinak z řádného života.
0: Více než 100 obcí, klubů nebo tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu. Ten je určený na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj vyhlásil program po několikaleté přestávce. Mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun. Jednotlivé projekty mohly získat až 3 miliony korun, řekla mluvčí kraje Eva Knajblová. Takovou částku dostali například Charváty na Olomoucku, které peníze využijí na vybudování multifunkčního sportovního sálu. Turisté mířící do Lipníku nad Bečvou se toto léto nepodívají do historické renesanční zvonice. Kvůli havarijnímu stavu dřevěné stolice, na které jsou zavěšené zvony, je uzavřená. Průvodkyně městského informačního centra Nikola Pavlisková návštěvníkům nabízí náhradní program.
2: Chápou to samozřejmě, je tam nějaká určitá jako lítost, samozřejmě je to trošičku mrzí, ale holce nedá nic dělat a aspoň v příštích letech mají důvod se vrátit zpátky a podívat se zase na něco nového. Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Leeovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodinovou a Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. Počasí. Zítra na střední Moravě čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. V Jeseníkách budou srážky přechodně četnější. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 248. kilometru u Stříbrnic na Přerovsku ve směru na Brno. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený pravý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Tak to byla akce neboli action a jeden z velkých hitů kapely Sweet minimálně v rámci kontinentální Evropy a Austrálie. Vítejte u legend Českého rozhlasu Olomouc, od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějů. I o letošních prázdninách se vracíme v čase o 50 let zpět, tedy o půl století, abychom si připomněli zajímavé desky roku 1976. No a dnes jsme kápli na čtvrté studiové album skupiny Sweet, desku, která se jmenuje Give Us a Wing, tedy Mrkněte na nás. Myslím si, že fanoušci tehdy docela mrkli, byť domovská Anglie zůstala trošku chladnější, Spojené státy americké nezopakovaly to, co se dělo po předchozí desce Desolation Boulevard, která ale vyšla v Americe s poměrně hodně odlišným tracklistem než v Evropě a vlastně částečně to platí o téhleté desce. Nedošlo k tolika změnám, ale B strana se přehodila za A stranu, takže jestliže jsme dnes začínali action, tak v Evropě to byl otvírák B strany, ale v zámoří Ačkové strany. Navíc tam přidali ještě Lady Starlight, krásnou baladu, aby možná vyvážili ten rokový nářez, který se tady na fanoušky hrnul. Ale action byla opravdu velká pecka, dokonce už z léta 75. roku, a pokračovat budeme hned následující Yesterday Rain.

Yesterday's Rain z kapely Give Us a Wing, kapely Sweet, která začínala na přelomu 60. a 70. jako výhradně bubblegumový soubor, ale poměrně záhy v nich byla cítit snaha dostat se do rockového hájemství. Trvalo jim to poměrně dlouho, vlastně až tahle ta deska je čistě rocková, pokud bychom to chtěli brát z tohoto pohledu. A čistě v jejich režii, protože zatímco to první období Sweetů měli hodně pod palcem producenti a skladatelé Chapman s Chinem, tak tady se definitivně oprostili. Možná za to mohl i 75. rok, kdy snad, aby pokryli všechno to, co měli, vyšly dvě kompilace, jedna singlová a jedna, kde byla jedno LPčko z koncertů a druhé zase s velkými hity, tak, aby se dostalo všem závazkům, a na začátku roku 1976 už byli naplno svobodní a mohli si dělat výhradně jen svou muziku. A třeba druhý single The Lies in Your Eyes, který desku samotnou ohlašoval, to je lahůdka až do dnes.

The Lies in Your Eyes, písnička, která otvírala evropské vydání alba Give Us a Wink kapely Sweet, desky, kterou nahrála klasická sestava, tedy za mikrofonem Brian Connolly, blondiáček, kterého milovali úplně všichni. Basu třímal Steve Priest, kytaru a synťáky zvládal Andy Scott, který vlastně jako poslední držel a stále snad ještě drží prapor skupiny Sweet až do dnešních dnů a za bicími skvělý Mick Tucker. Kromě toho všichni čtyři zpívali, a to nejenom ty klasické doprovodné vokály, ale zvládali i sola, když přišlo na věc. No a protože jsme v Českém rozhlase Olomouc, tak si musíme dát název, který, co se týče jmen, byl u nás vždy hojně zastouben. Tedy Šváb neboli Cockroach a Sweet.

Hodně, skutečně hodně rockový chtěli být Sweet na svém čtvrtém studiovém albu Give Us a Wink z roku 1976, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Až tak, že nechtěli opravdu uhnout ani opít úplně nikam a tím pádem ta deska může pro někoho vyznívat lehce monotónně, ale takhle už to někdy chodí. My se pro dnešek s touhletou deskou rozloučíme třetím singlem, který ale vyšel jen v Austrálii, písničkou, která se jmenuje 4th of July, Sweet.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Jag vet att du vill lämna. Så samt

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodářství.

0: hospodaření a demokratické kontrole.
1: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
2: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
1: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
4: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
3: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu my se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystánou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale Šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak
0: jsem
1: nevypadáte,
0: ještě.
1: Ale já si pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tušku na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy Jisa, introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo. Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kaply a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne se, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na

0: a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
1: doplnit kadidlo.
0: doplnit kadidlo a mirhu.
1: Ano, mirhu.
0: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
1: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
0: A to já moc rád.
1: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka

0: správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
1: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
2: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Josef?
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli, každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kam nek toho, co si to dovoluješ. A ono, já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on mi začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za rukou nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc. Aby ho neviděl, vždycky stál na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: No to bylo hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem osratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju a říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mě vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty vonavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný z nějakého obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už se ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla, tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tu jela.
5: Zatahovali, když se jelo.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střebo Vratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu.
5: A ještě jeden kamarád.
3: A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal vokouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Je, vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký, když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete, i teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malí.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No a pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká. Na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhému.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijem pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme, dopředu.
4: No já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky, Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár?
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný, tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne na správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snadné, Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu, děkujeme moc.
5: Děkujeme moc, děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byl jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak, kdy budu chtít, jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne? Mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zrovna dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod. tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize, ne?
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože, takhle jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek.

0: Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
2: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity a
3: slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: Ano. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
2: Ano, ten bude určitě mazanej.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepich si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, no, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No, ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko schánil, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: vrátím se zpět. Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: za to, že ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazval správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron. Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát. Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem. K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuři. Přestože kolem padnul květ,

že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka. Dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takový to povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu jí zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený. Mm-hmm. Říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu mezi nebem a zemí.
2: Nic, ale je nic, pravda, nic, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak, hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo díru. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem? Tak jsem s příhodami. Hey,

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta, moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy, taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat, to známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky, třeba Jaroslav píše, nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvazkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a...
0: No, no já počkám, klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady Jarda z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Tady v Pražmově, je nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale to je jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo v baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To nic neděl, tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít, takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: To chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je, to, že jsme tady měli výtah a tady taky pochtali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek.
1: Divný zážitek.
0: Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já, nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme. Tady vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju. Do Pelhřimova zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jakože jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy bych si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydatku.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po první hodině očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, která jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap, a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no ale pán mu ví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně a pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Víte, chlapec, nechodí... Situační.

0: 23:36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73, 78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten plazen se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Haló, haló, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme. Bydlím na menší vesničce.
0: Ano.
2: Bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takového mladého bratra a ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jeho pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic, jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral, no a vajíčka se dávají do určitý místnosti, no a on odchází s kapsáčema, narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kejs by zakop, ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takový milý člověk jste.
2: Ano, ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby podnájmu, takže já nemám žádný pravomoc a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plesama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já jim měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně tady vamitáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky došlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nesklípanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyklý lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechlíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak jsem naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějaký zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhrát ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí.
2: Velkým bohem, pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí. Máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila až jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
0: no nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jo, jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat, no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně,
4: ano.
0: Teď to vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. To je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, je pardon, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
4: Já už málem ne.
0: No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tudle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
4: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anaka, večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože... Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby... Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano. U krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. A představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. Ta kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, a já jsem si tam myslel, a co, jak to, že se ta kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já ji nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. A on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady vítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem mi pochválila, že byl tak jakoby, tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti, my ne. To,
2: Dívejte, někdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně, uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, chápu. Je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
2: návěs.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až dí pomalu
0: cvátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ani nejradši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Ale bojí.
1: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
3: Tady je Honza z Brna.
1: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
3: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
1: Ano.
3: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
1: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl, tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionu v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady je Honza Macou.
4: Ahoj, tady Michal.
1: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
4: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
1: Děkujeme.
4: A mám takový trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
1: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
4: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
1: No, ale měl motor.
4: Vždycky jenom motorky, přesně tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě tří kouzlo.
1: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
4: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
1: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
4: Jo, vždycky byl čisté, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čisté.
1: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se ženskou. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
4: Já jsem jako do 18, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
1: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
4: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
1: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
4: Ano, záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
1: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
4: Ježišmarja.
1: Jak já vám rozumím. No, divnosoused, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
4: Nemá. Mají to uspořádaný. Jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako...
1: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
4: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
1: Řekl bych poloviční blázen.
4: Jo.
1: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
4: Moc, hodně, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holky jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
1: Počkejte, vy jste to všechno prodal, tu motorku?
4: No, motorku, závodňáka, všechno jsem zvrátil.
1: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
4: No, tam na tím stála manželka.
1: Ale tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
4: Tak
1: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
4: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
1: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatramatka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
0: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do jedné hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam dát, do klokánku nemají, telefon když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale je pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už nechybí jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě v paneláku, pochopitelně, v 50 let, takže se to událo spoustu událostí
0: zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte toho, ne vůbec to neříkám. Nechte
1: toho, nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4 nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc.
0: Ano.
1: Panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů, dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co on mi na to řekl, čopit tohle to? Nejen zelená barva, no.
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už byla po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky, a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy se nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete.
4: No,
0: zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili. Je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo, bylo tam napsáno Jan Macun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo, paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktež. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek a páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo, ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep? Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macoun se loučí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě,

0: seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
1: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
0: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
1: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
0: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
2: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
1: Je to patrně čestný dar.
2: Ano.
1: Od nemocnice Charing Cross?
2: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
1: Ouha, ouha, to je zlé.
2: Proč je to zlé?
1: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
2: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
1: A zřejmě muž přesného myšlení.
2: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
1: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
2: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
1: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
2: Mám v kapse rukopis...
1: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
2: Je to starý rukopis.
1: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
2: Jak to můžete říci, pane?
1: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
2: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně a jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
1: Vypadá to jako nějaký záznam.
2: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
1: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
2: Ano, jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
0: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
2: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyče divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo je zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k sadnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi, s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
1: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
2: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
1: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
2: No, pane.
1: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
2: Ano, ano, tak je to.
1: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
2: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která poštuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok a pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Fašpiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: Fašpiku. Já ho například fašpiku vůbec nejím. Tedy já.
5: Bodeš fašpiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No, takový pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem, to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr? No,
3: já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem, Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v létržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Jo, já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo. Nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku. Nebo... A drží se pevně táty za ruku. Už se ani nedívá kolem. Už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak

pole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš a ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošavností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelský zvuk.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží, odpovědný vedoucí Josef Ošický, vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A je z Iowy. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, my father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.